0: Čekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše-pro-lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše-pro-lesáky.cz.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz. a v showroomu v Předměřicích.
6: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
7: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
8: www.uzeniny.cz.

0: ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Rádia.cz Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Statistici dnes veřejní konečné údaje o červencové inflaci. Podle předběžného odhadu meziroční růst cen zrychlil na 1,7%. V červnu přitom inflace dosahovala na 1,5%. V předchozích měsících statistici svůj předběžný odhad pokaždé potvrdili. Německo kvůli nízkým hladinám řek uvolňuje pravidla pro kamionovou dopravu. 7 spolkových zemí dočasně ruší zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Důvodem je především nízká hladina Rýna, která výrazně omezuje nákladní lodní dopravu. Podle německého ministra dopravy se situace zřejmě nezlepší minimálně do konce srpna. Fotbalisty Sparty dnes čeká odveta třetího předkola Ligy mistrů v Lyonu. Pražané si z domácího utkání přivezli náskok po vítězství 2-1. Postup by je posunul do závěrečného předkola, kde narazí na Fenerbahče nebo Šturm.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak my vám přejeme krásné úterní ránečko, 6 hodin, 3 minuty, opět jsme se tady potkali my tři, Jasmin.
2: Ahoj, buďte zdraví.
1: David.
3: Dobré ráno.
2: A Michal.
1: A já, dobré ránečko. No tak jsme moc rádi, že jste tu a že s námi startujete úterý a celé to odpálí LP. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio Černá Hora.

0: myslím, že úterní ráno jsme odstartovali kvalitně. Tohle jsou One Direction na Hit Radio v 6.09.
1: Dneska je takový sváteční den, aspoň pro někoho. Dneska slaví narozeniny jeden z nejznámějších Mirajů v Česku.
0: Bude a možná to, jiný. Počkej, jeden z Mirajů, jsou tam čtyři, takže už možná podle toho, co hraje pod náma, se dá usoudit, že je to ten hlavní Miraj.
2: Moment, ten ze skupiny Miraj.
0: Jakoby ten Miraj, ten zpěvák Miraj. Takhle, navrátil příjmením.
2: Je krásnou náhodou, že dneska má narozeniny i moje partnerka Eva.
1: Fakt jo.
2: Já jsem si částečně myslel, že možná budete mluvit o ní, když jste se tady bavili ve studiu o narozeninách. Aha.
0: Tak ještě zpátky teda. Tak posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Dneska je naprosto výjimečný narozeninový den. Dneska slaví narozeniny jedna úžasná osoba a je to, hádejte, kdo to je? Jasmin, hádej.
1: Ty, já nevím, tak možná, může by Eva.
0: No jasně, od Davida.
2: Je to tak? Jak jste to
0: ale,
2: věděli?
0: A nebudeš tomu věřit, Davide, ale narozeniny má dneska taky Miraj.
2: Jaký? Ten ze skupiny Miraj.
0: Ten jeden z těch čtyřek. Miraj navrátil, má dneska na rusky, ale já...
1: Schválně, no, kolik mu je podle vás?
0: No, já bych to možná měl vědět, 90...
1: No řekni číslo, neříkej rok, prostě rovnou, ať je to všem jasný.
2: Tolik ještě není přes počítat. 90, ne?
0: 36.
1: Co já si myslí, David?
2: 32.
1: Tak jste vedle jak ta jedle, je mu 34 let dneska.
2: Už to stihnul dost a ten krátký život.
1: Stihnul toho dost a hlavně jsou to pro něj první narozeniny, kdy je tráví jako táta. Nedávno se mu narodil syn přece, takže vlastně všechno fakt. Nejlepší.
0: Všechno nejlepší, no a všechno nejlepší i Evě. Kolik je Evě vůbec dneska? Vím, že to neříká, ale že... tak kolik?
1: 30.
2: Je jí zhruba o 3 méně než Mirajovi.
1: No, to je dobrý.
0: Tak chytřejší se to dopočítají. No a když jsme teda u těch Mirajů... Abychom se mohli samozřejmě zahrát, tak ještě

0: 7, 2 minutky k tomu, posloucháte úterní Hitrádio, tohle je snídaně šampionů. Hezké ráno. Jestli v Česku existuje řidičský ráj, je to právě teď Brno. Brno má, přátelé, po celém městě namontovaný špičkový radary, ale řidiči jsou v klidu, protože prej ani jeden nefunguje.
1: Co prosím?
0: No, ty kamery prý normálně měřej, ale fotky leží na serveru bez užitku, protože městská a státní policie se nemůžou dohodnout, kdo to teda bude zpracovávat a kdo bude ty pokuty odesílat, jo. Takže jak to teďka v Brně asi vypadá? Asi jako na divokém západě, dost pravděpodobně. Ale když si představíte, když jedete autem, někde, kde to třeba neznáte, jo, a najednou na silnici přejedete čáru, která označuje konec měřeného úseku, tak to je infarkt, co? To teď asi říkáte, a kolik jsem tady jel, a sakra. Nicméně, já jsem tady hledal, jak rychle běhají koně. Je tady klus 12 až 18 km za hodinu, cval 20 až 30 a pak tady je trysk 40 až 50 km za hodinu. Takže se v Brně pořád teda vejdou do limitu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
5: Ne, to je cyklopecka.
4: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
5: Cyklopecky.info.
4: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
5: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
4: Cyklopecky.info.
5: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
4: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
8: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
10: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
9: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
11: Den na Labi už 15. srpna.
12: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
13: Den na Labi.cz.
14: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.

ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio Černá Hora.

0: Jedna z novějších věcí u nás v playlistu, tohle je Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio, bude 7:30 a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Češi mohou ode dneška vybírat strom čtvrtstoletí. O speciální titul se při 25. výročí ankety Strom roku uchází 13 vítězných stromů z předchozích ročníků. Hlasování pořádá nadace partnerství. V horkých dnech přibývá popálenin od rozpálených povrchů. Lékaři z fakultní nemocnice Brno letos hospitalizovali už 5 pacientů s těžce popálenými chodidly. Nebezpečný může být rozpálený asfalt nebo dlažba, ale také příliš dlouhý pobyt na přímém slunci. Čekání na stůl v restauraci udělalo z francouzského páru milionáře. Během 20-minutové pauzy si zašli vsadit loterii a následně zjistili, že vyhráli přes 240 milionů korun. Původně si přitom mysleli, že jejich výhra činí jen několik desítek tisíc eur.
0: Kdyby to bylo takhle pravidlem, co? Pokaždý, co čekáme dlouho na jídlo, takže bychom vyhráli nějaký peníze.
2: Pokaždý, když čekáme na cokoliv, to by bylo peněz.
3: To je strašná suma, přesně 240
0: milionů. 240 milionů, to je hodně. Takhle. Nebudeme asi řešit, co bychom se koupili. Ty peníze nemáme, takže to je asi jedno. Ale vy jste vyhráli bingo, kdo jste u rádia. Pokud máte rádi 80-ky, 90-ky. Tohle je srdcovka. Erasure, Love to Hate You. A připomínáme, že srdcovky si můžete užít s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. A jednu z nich, jako tradičně vybíráte vy. Tak pojďme si užít tohle. Love to Hate You, rok 91, Erasure, Hit Radio.

0: tohle Avicii Sea Romance na Hit Radio v 6.37. Dobré ráno.
1: Máme tady kauzu velkou a už pro ní máme i název, a to sice Klimagate. Ministerstvo zahraničí objednalo klimatizace za 51 milionů korun a jsou tam dvě takové divné věci, jo?
2: No.
1: Za prvý, asi nikdo nechápeme, proč, když Macinka to oteplování zrušil přece, tak proč to potřebujou, no. A za druhý, ty klímy sice dorazily a všichni jsou s nima spokojení, ale je tam takový detail drobnej, nikdo se nemůže shodnout na tom, kdo je za těch 51 míčů vlastně objednal.
2: No tak pravděpodobně to byl někdo, komu bylo horko, teda, jo. Já si myslím, že to byl impulzivní nákup, protože možná se v tom poznáte, možná to máte stejně, ale že když na pár dní přijdou ta největší vedra, tak alespoň já to tak mám, že si řeknu, hele, a koupím si tu přenosnou klimu, ale zase řeknu si, škoda peněz, protože za pár dní to skončí, ty vedra nebudou trvat tak dlouho, a ono, jak se to opakuje, tak už jen to postupně jako nutí, a už si říkám, a to bude stát hodně peněz. No, ale tomu vy, kdo máte klimatizaci doma, Jasmin, nemůžete rozumět.
1: Já ji nemám, já už se
2: A počkej, tak, že to říkala do videa, že má klimatizaci.
1: Ale já nemám říkala. Tu, co máme ve studiu, já mám rouru z okna, co funguje jenom na jeden, na obývák.
2: Já si myslím, že ta roura úplně stačí. Já jsem byl v místnosti, já jsem byl na návštěvě, kde tuhle rouru měli a nikdo mě od té klimošky nedostal. Říkám, ale ono to docela funguje, ale asi si musíš koupit nějakou kvalitnější, aby
1: za
2: to šlapalo.
1: Za 51 míčů třeba.
2: No tak jako takhle, za 51 milionů to by bylo možná tak pro celý ministerstvo zájezd na rok na Antarktidu, jako jo. Ježiš. Tak kdo to teda koupil?
3: To byl šok.
2: Jestli nevíte, co s těma klimoškama za 51 míčů, já bych si teda s dovolením jednu vzal teda. Co vy dva tady?
3: Klidně dvě.
2: Ale mohli by udělat nějaký losování třeba. Ale já jsem pro. Mě vlastně vůbec rád, Eva Farna za malou chvíli a taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno vypadá na silnicích.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Zkuste si dát minutku klidu. Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
7: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
8: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
9: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
10: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
11: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu.

0: kavagorila.cz.
1: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si dnes ráno pozor na dálnici D11. Kamion s defektem je teď odstavený na nájezdu na exitu 18 směrem na Prahu. Projíždějte tam s maximální opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: 7.50, krásné ránko. Máme tady šokující statistiku. Češi neodkládají mobil ani v posteli při intimních chvílích. 5 lidí ze 100 dokonce akci úplně přeruší, jenom aby zkontrolovali, kdo jim zrovna píše nebo volá.
1: Jakože jsme takovýhle závisláci, jo?
0: Takový závisláci. Tak by mě zajímalo, jestli to děláte, jestli když vám pípne nějaká notifikace nebo když vám někdo zavolá, jestli jste ochotní se začít věnovat vašemu telefonu.
1: Proč se směješ takhle, Davide?
0: Tak přiznáme se, Davide, ne? Já teda nevím, jestli se chceš přiznat, já teda můžu, mě takhle jednou volal kurýr, co vezl jídlo a hádejte, co jsem udělal. No přerušil
2: no,
0: jsem
2: ty,
0: to.
2: Když jde o jídlo, tak je jasný, že jsi to přerušil.
0: No tak nenechám ho tam stát, ne, venku. Navíc by to vystydlo, takže když máš hlad, nejsi to ty. Co, čemu se smál ty, Davide?
2: No že pokud nás poslouchají starší ročníky, tak ty už třeba nedělají zas tu druhou aktivitu, víš?
0: Dobře. Co ty, Jasmin?
2: Jseš mladá ještě.
1: Když je to nějaká SMS-ka, tak to odbydu. A když by to byl
2: to
1: hovor...
2: Jako jak odbydy? Že to ne. Odbavíš jako?
1: Ne, jakože SMS-ku nechám bejt. A když by to byl hovor, třeba, tak jako vypnu zvuk, ne? Jakože proč bych s
0: jako,
1: ničím...
0: Počkej, u koho vypneš zvuk? U toho telefonu nebo?
2: Hele, a co kdyby volal třeba šéf?
1: No tak počká.
2: Kdo?
0: Chudák Kuba, chudá vidím, Kuba. Jak ti pípne notifikace se zásilkovně a ty, mláčku, prostě počkej, to jenom se vyřídit. Alex Warren, Ordinary, další muzika pro vás a do 7 stihneme taky Shona Bakera, Hey, Hi, Hello, tak dobré ránko.

0: teď na 90. Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cena zemního plynu v Evropě znovu prudce roste. Reaguje na podmínky Íránu pro znovu otevření klíčového hormuzského průlivu. Plyn zdražil proti pátku o více než 10% na zhruba 61 eur za megawatt hodinu. Od vyostření konfliktu na Blízkém východě se potom jeho cena téměř zdvojnásobila. Londýnská policie zabavila desítky luxusních sportovních aut. Během jediného víkendu zkonfiskovala 90 vozů v hodnotě přes 200 milionů korun. Zasahovala hlavně v bohatých čtvrtích kvůli nebezpečnému a protispolečenskému chování řidičů. Policie může od letoška takovým řidičům auta přímo zabavovat místo pouhého varování. Letiště v Lipsku minulý týden jen těsně uniklo možné katastrofě. Dron s výbušninou Semtex podle německých médií narazil do křídla ukrajinského nákladního letadla Antonov. Výbušnina ale po nárazu neexplodovala a dron spadl na zem. Vyšetřovatelé zjišťují, zda útočník záměrně mířil na křídlo, kde se obvykle nacházejí palivové nádrže. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Stavební ruch ve východních Čechách neutichá. Ve Svitavách vyrostou desítky rodinných domů. Město teď nabízí 27 stavebních parcel v nové rezidenční části Stará kolonie. Zájemci o bydlení se můžou hlásit do 26. srpna. Aktuálně se v lokalitě buduje potřebná infrastruktura, která bude hotová v příštím roce. Další parcely navíc nabídne soukromý investor. No na Černéhoře si ještě dáme počasí. Úterý na východě Čech bude polojasné až oblačné. Ve hře jsou taky přehánky a teploty 23 až 28 stupňů maximálně.

0: naprosto fantastická Pink So What 7.06 na Hit Radio. Dobré ráno. Představte si, že vyjdete na chodbu vyhodit odpadky, průvan vám zabouchne dveře a vy si v tu vteřinu uvědomíte. Aha. Po bejváku na gauči mi leží hadi a já nemám klíče.
1: Taková normální situace.
0: To je situace, která se stala v Plzni. Borec doma venčil krajty. Tak co s tím? Jo, zabouchl mu vítr dveře, byl venku, zavolal městskou policii a ti se zámečníkem se nakonec teda dostali dovnitř. Jo. Ale představte si, že jste v kůži těch měšťáků anebo toho zámečníka. Když víš, že otvíráš dveře někam, kde jsou dva hadi. Jo, nepříjemná věc. Nicméně, a i ta krajta. Nicméně napadlo mě, jestli se vám někdy stalo, že se vám takhle blbě zabouchly dveře.
2: No nám ne úplně takhle, že bychom měli nějaký hady nebo něco, ale odjížděli jsme na chalupu na víkend a prostě nedokázali jsme se správně domluvit, kdo má klíče nebo nemá klíče, takže jsme si zaboukli, naštěstí nebyli zamknutý zevnitř, což je problém. Odjíždíme na Vysočinu a voláme sousedce, ona je taková, že má ráda výzvy, říkám, hele Martino, máme tady pro tebe jednu výzvu, podívej se na YouTube na video, jak otevřít kreditní kartou zabouchnutý dveře. Ona si opravdu udělala přípravu, zhruba čtvrt hodiny koukala na video a potom tou kreditní kartou ty dveře dokázala otevřít.
1: Teďka všichni děkuju za návod.
0: To máte dveře z C-ček, ne, ty vole?
2: Nemáme, ani nemáme dveře, které by přijímaly platební kartu. Prostě byly to zabuchnutý dveře, kam se, když jste šikovní, za správního úhlu vrazí karta a ty dveře se dají otevřít.

0: Jsem rád, že
1: ničemu nikoho nenabádám.
0: Vím, kde bydlíš, Davide, půjdu to zkusit tady, a jestli to na těch vašich dveřích funguje.
2: A karta jako zůstala bez zlomení teda, jo?
1: Asi to byla nějaká starší karta, která to odnesla.
2: Ok.
0: To je neskutečné.
2: Já jsem čistá teda, já jsem se nikdy dveře nezabouchla, ty jo?
0: Já jsem si takhle zabouch dveře a musel jsem líst už teda dávno do prvního patra. Člověče. Do prvního patra přes balkon, protože balkonovky byly otevřený, jo. Ale no, jestli se ptáte, jaký to bylo to lezení. Jako nic moc, no, ale co máš dělat, no? Prostě. Když musíš, tak musíš. Já jsem byl rád, že ty balkonovky byly otevřený. Takže to je můj případ. Ale co se stalo teda vám, kdo nás posloucháte? Jestli jste si někdy fakt takhle pitomně zabouchli dveře, jak jste to řešili, nějaký bizárky chceme.
2: A jestli náhodou taky něco nezůstalo uvnitř. Jako ty hadí jako předtím, tak dítě, pes, cokoliv, že jo, to se může stát.
0: No jsme zvědaví na vaše příběhy, pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi, přes WhatsApp na 777-937-777, komu se nechce nahrávat hlasovka, tak nám to sem hoďte normálně jako SMSku na stejný číslo. My k vám posíláme další hity, tohle je pan Šíren.

0: Tak všechno mám.
1: 7:45, Hit Radio a Poetika, dobré ráno. Borec v bytě v Plzni venčil kobry. O tom jsme se bavili, jenže průvan mu zabouchl vchodový dveře. Tak jsme se ptali vás, do jaký šlamastiky vás dostali právě zabouchnutý dveře a přišlo od vás hromada zpráv.
2: Vybrali jsme aspoň některý, tak píše Míša, dobré ráno všem, já jsem si takhle jednou zabouchla dveře, když jsem na plotně škvařila sádlo. Neměla jsem u sebe samozřejmě telefon, jenom jsem šla vyhodit odpadky před dveře. Manžel, ten byl na airsoftu a já jsem věděla, že to nebude trvat dlouho a doma blafla za blafla. Šla jsem proto zvonit na sousedy, ať manželovi zavolají. Ten se po airsoftu naštěstí už sunul do auta, šlápl na to, přijel a naštěstí se nic nestalo, ale ten strach byl šílený a to si dokážu představit.
1: Teda. Jak to dopadlo s tím sádlem teda?
2: No blafla za blafla, ale naštěstí dobrý teda.
1: Takže asi dobrý.
3: Hlavně jak to dopadlo s tím airsoftem? To už se nikdy nedozvíme.
1: Tak píše Eva. Dobré ráno, zabouchla jsem si klíče doma a ještě se mi nechala v zámku zevnitř. Majitel bytu zkoušel klíče vytlačit ze zámku, ale nepovedlo se. Volala jsem švárovi, který je hasič, a řekl mi, co mám dělat. Zavolala jsem hasiče a protože jsem měla vevnitř dva psy, odemkli mi dveře zadarmo. V celém baráku a okolí bylo pozvižení, protože hasiči musí i k tomuto jezdit velkým hasičským autem.
2: Ty jsi to přečetl tím stylem, že já to v tu chvíli chápala, že psi odemkli dveře, protože oni to některý umějí. Jakože, ne, že klíčem.
1: Jakože skočila a packou, no, jako, no, jasně. Ale,
2: tak Jirka píše, my s partou kamarádů přímo na Silvestra před půlnocí jsme vyběhli ven slavit, no a při návratu před byt jsme zjistili, že klíče jsou uvnitř, takže novoroční zámečník, čekali jsme 2 hodiny na chodbě na schodech, přijel zámečník, 10 vteřin byl uvnitř, no pro nás to byl nejdražší Silvestr. A teď si vemte, že jste ještě ovíněný, že jo? A řešíte takovouhle věc na
1: Silvestra. Tak aspoň nebyla zima venku, no. Taky píše Homik, zdravím, tak nám se to povedlo, holka, 3 roky nám zabouchla dveře, vyřešil jsem to celkem ladně a chytře, vzal jsem štafle, vylezl na střechu, že tam tudy vlezu přes podkroví dolů a otevřu. Když už jsem byl doma, tak naše milovaná dcerunka ty dveře otevřela, takže pohodička.
2: Děti jsou radost.
1: Děti jsou radost. Děkujeme moc za vaše zprávy. Opatrně na ty dveře a jenom taková otázka do větru, než bychom vás chtěli znervozňovat, ale vy, kdo jste odjeli z domu, zamknuli jste? Pojďme na muziku. Dinoro a Gigi D'Agostino In My Mind, 7:17 Hit Radio. Hezké ráno.

0: od Míšin. Ta psala, že si zaboukla dveře, když na plotně špařila sádlo. A byla tady otázka, jak to dopadlo s tím sádlem. No a Míša píše, sádlo bylo na vyhození, ale nehořelo.
1: Taky jsme se ptali, jak to dopadlo s tím manželovým airsoftem.
0: No, já jsem tady ještě, jasně, píšu. A David se ptá, jak dopadl ten airsoft, jo. Tak Míša tady, byl přidán smích k té zprávě, no, my jsme tady smajlík a píše, naštěstí bylo už po, sousedé manžela chytli na telefonu, už když šel k autu, tak jen šlápl do kroku a pak na pedál. A jinak plný modřin, ale zachránil náš domeček jako hrdina.
1: No, takže kdo vyhrál, už se nedozvíme.
0: Takže prostě nedozvíme se, no. Ale zachránil dům, tak to je asi důležitější, ne? Dobře. Solar. Sofia, to jsou další hity pro vás. Za malou chvíli taky rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička. Počkejte na to.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunetik. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecky-jarmark.cz.
4: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
5: Už tam bude, nech toho.
6: Přestaň, štíl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože?
9: Maxi.

0: cenu. Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
5: www.uzeniny.cz.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Lplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. lplasthk.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Předmět na vozovce brzdí dopravu na dálnici D35 opatrně na trase Sedlice Ostrov na kilometru 152. V levém jízdním pruhu tam leží pneumatika, kterou je třeba objet.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Hit Radio Linkin Park Lost v 7.32. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Kalifornie chce omezit využívání umělé inteligence v terapii. Nový návrh zákona by zakázal vydávat AI chatboty za plnohodnotné terapeuty a samostatně rozhodovat bez dohledu odborníka. Reaguje tak na rostoucí počet lidí, zejména mladých, kteří se na umělou inteligenci obracejí s psychickými problémy. Nedaleko Varšavy pátrají po pumě. Velkou kočkovitou šelmu zahlédli v noci místní myslivci a v oblasti se našly také podezřelé stopy. Úřady proto vyzvali obyvatele, aby raději nechodili do lesa a chystají rozmístění fotopastí. Australská policie začala vyšetřovat vraždu, mrtvolou ale byla nafukovací pana. Realisticky vypadající figurínu našli lidé v kufru u silnice a policisté ji několik hodin považovali za tělo ženy. Až forenzní zkoumání ukázalo, že domnělá oběť vraždy ve skutečnosti vůbec není člověk.
3: Čekaj, jak několik hodin zkoumali, jestli to je opravdu vážená?
2: Tak to tady píšou.
3: A co se stalo v Americe?
2: Tohle se stalo v Austrálii.
3: Austrálii. Jako spíš by mi to se dělo na Ameriku teda, ale v Austrálii tam to je taky pěkně vzoru nohama, co?
2: Jako co dělali několik hodin, tak jako nejdřív odebrali krev, jako...
3: No, otisky prstů, sejmuli.
2: Změřili tep.
3: Přesně, řekli, hele, ona nadejchá. Pojďme soutěžit, je tady rychlá, ne pětka, ale rychlá sedmička z Brain Market. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je právě Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
4: Vyhrát můžete produkty od Brain Market v hodnotě 5 000 korun a v pátek až 7 000 korun.
3: No tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: krazů. A tenhle ohňostroj bude patřit tomu, kdo zvládne správně odpovědět na 7 otázek.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá pětka se celý tento týden mění na rychlou sedmičku.
2: A to z toho důvodu, že partnerem naší soutěže je Brain Market, česká firma s kořeny vlastně v Ostravě, která už od roku 2015 pomáhá lidem pečovat o zdraví. No a právě oni podporují beskydskou sedmičku, což je extrémní závod, při kterém účastníci zdolají rovnou 7 beskydských vrcholů.
0: No a kdo je s námi ve vysílání, je Pája. Pavle, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Pavel ze Svobody nad Úpou, ty jsi napsal, že bys chtěl soutěžit, protože hodně jezdíš na handbikeu, že bys ty doplňky stravy uvítal. Prostě handbike, to je to, jak šlapeš rukama?
3: Přesně tak. Chodím o berlích, takže nejezdím na normálním kole, jasně, jezdím na takovém trojkole a jezdím rukama.
0: A kolik se toho dá takhle jako v vozovkách ušlapat s těma rukama? Jako nebolí tě ruce z toho?
3: Někdy jo, já nejvíc, co jsem ujel, tak bylo za 24 hodin 412 kilometrů na jednom závodě.
0: Do prčic, no tak to je neskutečný.
2: To jsi frajer.
0: Pájo, klobouk dolů, tak pojďme soutěžit.
3: No.
0: Otázka jedna.
2: Jak se nazývá člověk, který nejí maso, ale může jíst mléčné výrobky a vejce, jak se mu říká?
3: Vegetarián.
0: Ano, Pájo. Pojďme na druhou otázku. Kolik nul má milion?
3: 6.
0: Jo. Otázka třetí.
2: Co znamená, když je u hotelu uvedeno all inclusive?
3: Že všechno v ceně.
2: Mm-hmm.
0: Pojďme na čtvrtou otázku. Budeš vědět, co je starší, jestli YouTube anebo Instagram?
3: Instagram.
0: Co je starší, YouTube nebo Instagram?
3: YouTube.
0: Tak YouTube.
2: Pátá otázka. Které zelené ovoce je hlavní ingrediencí guacamole?
3: Ježiš, tak to nevím.
2: Dělá se z toho pomazánka?
0: Začíná to na A.
3: Avokádo.
0: No ano. Jasně. Šestá otázka. Které ovoce se suší, aby vznikly rozinky?
3: Hroznové víno.
0: Mm-hmm.
2: A poslední sedmá. Jaký průkaz si musíme obnovovat? Je to občanský průkaz nebo rodný list?
3: Občanský průkaz.
0: Tobě se budeš šlapat, jak se tomu vůbec říká, když teda šlapeš rukama?
3: Nevím, jízda na handbajku.
0: Jízda na handbajku, tobě se bude jezdit na handbajku teďka. Máš, vyhráváš 5 000 korun na produkty od Brain Market, je to tvoje.
3: Hezky, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, tak Pájo, byl jsi skvělej, ať to jezdí, no a určitě se někdy ozvi, budeme se těšit. Měj se hezky, zdravíme do Svobody nad Úpou, ahoj.
3: Děkuju, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brain Market.cz. Hit Rádio Černá Hora.

0: 7.43. Jaký máte ránko, co? Tak snad je u vás všechno v klidu. Ladíte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a David. Hezké ráno. No a jak to vypadá na silnicích? To poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. A jak to vypadá v playlistu? Pokračujeme v taneční krasový jízdě David Guetta a Sia She Wolf a taky činasky, selhání, to všechno za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak dobré ránko.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
3: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citrónu, tak opravdu dokáže velmi dokonale potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citrónům přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citrón, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citrónový aroma.
2: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu Radia.cz.
4: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
5: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
7: Atención!
8: Jenny.

0: Taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský. Thank you.

0: Hrabem. Pozor v Mezní ulici, kde jsou v sobě dva osobáky. No a opatrně taky na Českolipsku, kde se nehoda došetřuje na průtahu obcí Jestřebí.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: selhání na Hit Rádiu či na Skip 754.
1: Víte, jak poznáte, že se chlap nechce hádat?
0: No, tak jsme zvědaví.
1: No, omluví se dřív, než zjistí, co vlastně udělal, že jo?
0: To jsou sedí.
2: To by se vám líbilo.
1: No, prej se muži omluví v průměru za 12 vteřin, zatímco nám, ženám, to trvá klidně i 9 hodin. A já si teda dovolím nesouhlasit, že u nás je to teda přesně naopak doma. Dřív jsem taková bejvala, ale v tomhle vztahu to máme úplně prohozen.
0: Já jsem se řekne, že si s tím nedovolíš souhlasit, že těch 9 hodin je málo. Jo, protože já nevím, tak my tu omluvenku, chlapi tu omluvenku berou jako cestu z pekla, jestli teda můžu mluvit za nás za chlapy. Prostě se omluvíš za těch 12 hodin a máš klid, jo. Vy těch kolik, 9, 10, 12 hodin, 2 dny, týden, prostě střádáte v hlavě, jako co byste nám ještě vyčetli a ve finále za to stejně můžou cyklisti, jako jo.
2: Přijde naopak, že těch 12 hodin je ještě dlouho, víš, že kolikrát si řeknu, ať mám klid rovnou, tak se omluvím rovnou.
0: Mě by zajímalo, Davide, jak dlouho si vydržel trucovat, jako takhle nejdelší dobu.
2: Do těch 12 hodin možná, no.
0: To kecáš. Asi ne. To kecáš.
1: Já tohle nechápu, já jsem si vzpomněla na situaci, kdy jsme jeli s přítelem někam prostě na nádraží, já ho jela vyprovodit, že on jel pryč někam na západ a teďka on mi říká na tom nádraží, tak už jsem v pohodě a já, od čeho jsi v pohodě nebo jak jako a on, no z té hádky, jak a já říkám, a teď to bylo 3 dny zpátky a on, no, ale teď mě to pustilo, říkám, tak my to máme fakt
0: provozený. Máte to naopak evidentně, no. No tak ono to, teda to chlapský promění pro 12 hodin znamená, že chci mít klid, ale to vaše omluvení po 9 hodinách je takový to jako, miláčku, promiň, že jsem křičela, ale byla to stejně tvoje vina. Pojďme na muziku, hezké ráno.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Výroba masa v Česku dál mírně roste. Ve druhém čtvrtletí se meziročně zvýšila o 1,6% na více než 119 tisíc tun. Růst táhne hlavně drůbeží maso, zatímco produkce vepřového a hovězího stagnuje. Zemědělci ale upozorňují na vysoké náklady a výrazný pokles výkupních cen masa i mléka. Česko čeká mimořádná noc pro pozorování oblohy. Ve středu večer nastane výrazné částečné zatmění slunce, při kterém měsíc zakryje až 88% slunečního disku. V noci na čtvrtek pak vyvrcholí meteorický roj Perseid. Pozorovatelům by navíc mělo přát počasí a na většině území bude jasná obloha. Sucho v Česku je stále kritičtější, většina řek a potoků má extrémně nízké průtoky, některé menší toky dokonce úplně vyschly. Historická minima hlásí například Morava v Olomouci nebo Vltava v Českých Budějovicích. Podle meteorologů se navíc situace v nejbližších dnech výrazně nezlepší. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: 4 hodiny parkování zdarma u hradeckého Auparku jsou minulost. Nově máte bez aplikace zdarma jen 2 hodiny. Potom už platíte 40 korun za každou další. Kdo má aplikaci Auparku, může si parkování zdarma protáhnout zase klasicky na 4 hodiny. Tolik jedna změna a na Černé hoře si dáme ještě počasí na to dnešní úterý a pro ty naše východní Čechy. Čekáme převážně polojasno až oblačno, k tomu občasné přehánky. A nebojte, žádný hic, příjemných 23 až 28 stupňů ve stínu. Takové bude úterý na východě.
10: Dnešní cíl je jasný, směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
13: Jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Taky Davidem, hezké ránko.
15: Krásný úterý.
12: Snídaně šampionů.
14: 8:02 vám přejeme hezké ráno. Mimochodem, dneska je světový den hip-hopu. Slyšeli jste o tom někdy? Já to tady akorát si přečet a říkám si, tak ono už může mít svůj den opravdu všechno. Že bychom tuhle hodinu začali teda stylově rapově, jo? Tak Davide, pojď rozjet nějaký rým.
16: Jo, aha. Jo.
14: 8:02. David Jošt. Bude mošt?
16: Co? Už toho bylo došť.
14: Došť.

0: Radio, tohle jsou The Call-in, Wherever You Will Go. Dobré ráno. Dvouměsíční letní prázdniny vznikly podle žní, i když za mě teda většina dětí viděla kombajn tak maximálně na YouTube. Teďka se ale řeší, jestli tenhle 100 let, pozor, 100 let už jsou letní prázdniny, 100 let starý systém úplně nezrušit a nerozsekat volno do celého roku. Tuhle debatu otevřel ministr školství Plaga, jestli by teda ty dvouměsíční letní prázdniny v červenci a srpnu se neměly rozkouskovat do celého roku.
1: Za mě teda je skvělý to, že jsme si mohli a děti pořád můžou dovolit jako ten dlouhý časový úsek těch prázdnin.
0: Mě by teda popravdě do té doby, než jsem tohle četl, tak by mě nenapadlo vůbec přemýšlet o tom, že by prázdniny měly být nastavený nějak jinak. Co si o tom myslí tady náš vrchní zprávař David?
2: Kdyby raději vymysleli, že by platili i pro dospělí, to by bylo.
0: No, to je vončo.
2: Jedno kdy.
0: To je vončo. Dobře, ale tak čistě hypoteticky. Kdyby od příštího roku neměly být prázdniny v červenci a v srpnu, tak kdyby to mělo být?
1: No, oni navrhujou, že by to bylo co 2 týdny třeba volno.
0: Že by si vzala takhle 2 týdny velmi volníčko, no. Takhle, tak to by byly nadšený, no, určitě.
2: Hlavně rodiče, který by museli být zjednout.
0: Hlavně rodiče, nebo třeba ty, co dělají tábory, že jo, taky, no. Tak jak byste to brali vy, co vy na to?
1: Mně to vyhovuje tak, jak to je, člověče.
0: Mně taky.
2: Já to neřeším, protože už se mi to netýká.
0: Tak co vy, kdo nás posloucháte, jak byste nastavili prázdniny, kdyby nemohly být prázdniny v červenci a v srpnu? To je otázka. Dejte nám vědět. WhatsApp 777-937-777 nebo klasicky SMS-kou. Jsme zvědaví na vaše nápady. Teď Gail, A, B, C, D, E, F, U. S tou si zopakneme abecedu. Hezké ráno.

0: Abraka Dabra, tohle je Lady Gaga, 8:45, Hit Radio, dobré ráno. Ministr školství otevřel debatu, jestli náhodou není čas změnit 100 let zaběhlou tradici, a to jsou letní prázdniny v červenci a v srpnu, že by snad mohly být ponovou prázdniny rozkouskované do celého roku. Tak co vy na to? Ptali jsme se vás, co si o to myslíte, spousta zpráv, zaletili jste nás.
1: Monča píše hezké ráno od kávy. Jak by si je nastavili oni v té sněmovně?
0: No, to je otázka, to je otázka. Další zpráva, hezké ráno. A nejsou ty prázdniny zbytečně dlouhý? Navrhuju 3 dny v únoru a 10 dní v listopadu.
1: Vysmátý smajlíky k tomu samozřejmě.
0: To píše Michal. Taky tady máme hlasovku od Veroniky. Už to hledám. No, tady to máme.
2: Ahoj, tady Veronika. Prázdniny nesnáším jako matka, protože prostě nevím, jak zajistit hlídání a všechny takové náročné, tábory jsou drahé a tak dále. I školka je drahá, když ji chci navíc. Ale kdyby to měli mít rozkouskované každý měsíc, za týdny, nebo já nevím, co by se tak jako s tím dalo udělat. Dovedete si představit, že by ty děti si něco pamatovaly přes ty 2 týdny? Už tak je těžké je přes ty 2 měsíce něco naučit, ale dobře, člověk si k tomu sedne na poslední 2 týdny a tak nějak se to dohoní, ale tohle to by byl výmaz. Čau.
0: Čau. Jasný názor. Taky píše Petr. To mohlo vymyslet jen, teďka 3 tečky, můžeme si dosadit, co chceme. V létě je příliš horko na spoustu intenzivních činností, proto mají prázdniny nejenom školy, ale i divadla, parlament. I pracující si berou dovolenou hlavně v létě. To dává smysl. Máme tady ještě zprávu od Haninky. Dobré ráno, naprosto mi to nevyhovuje. 2 měsíce jsou moc najednou. Viděla bych to na pololetku, červenec a prosinec. Haninka.
1: Červenec a prosinec.
0: No jakože tak... měsíc červenci a měsíc prosinci.
1: A to by mi vlastně asi nevadilo.
0: A to už vlastně jako není úplně špatný, no.
1: Mně přišla blbost to mít rozkouskovaný fakt jako po třeba týdnech nebo 2 týdnech, ale takhle měsíc v pololetí, pak zase měsíc, to mi přijde vlastně v pohodě.
0: Chce bych si mu udělal, Jasmin?
1: Ne.
0: Tak to prostě nechal tak, jak to je.
1: No to jo.
0: To bude asi nejlepší, co na to, David?
3: Souhlas.
0: To souhlas. Tak máme to odsouhlasený u Davida, takže je to v pořádku. PH Electro, Stereo Mexico, 8:17, hezké ráno.

0: tohle jsou hity PH Electro, Stereo Mexico. Hity do práce, domů, k dovolenkový pohodě, ale taky na cesty. No a vám, kdo nás sledíte za volantem, za chvíli řekneme, čemu se kde vyhnout. Bude doprava, no a samozřejmě i další parádní muzika pro vás všechny, kdo jste si nás v úterý ráno pustil k tělu, třeba tohle. Fritz, Call on Me nebo Taylor Swift, Offline, to všechno za malý moment tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Na hřišti rozhoduje výsledek. Stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek Vům,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: Happysport.cz.
13: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
14: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
15: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál se řeší nehoda v Ústí nad Labem, opatrně v Mezní ulici u křižovatky s Labskou. A pozor taky v Pardubicích, kde se dočasně uzavřela Kyjevská ulice. Jezdí se proto okolními.
5: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
6: Hit Radio Černá Hora.

0: Rádiu 8.31 a zní to sakra dobře. David má ranní update.
1: Ranní update.
0: Louisiana varuje před nebezpečnými bakteriemi v moři. V tomto americkém státě se letos nakazilo 9 lidí a 5 z nich zemřelo. Riziko nákazy roste zejména v teplé mořské vodě a bakterie se mohou do těla dostat například přes otevřenou ránu. Benzín by mohl do konce prázdnin zlevnit pod 40 korun za litr. Podle analytiků klesají velkoobchodní ceny pohonných hmot i cena ropy. Zlevňovat má také nafta.
2: To jsou zprávičky, Davide, to je ono, to chceme slyšet.
0: No a Sabrina Carpenter má údajně jasnou podmínku pro budoucího partnera. Na rande by prý nešla s mužem, který nezná texty jejich písní. Partner by podle ní měl být nejdřív fanouškem a až potom přítelem.
3: Sabrina je nádherná ženská a já znám spoustu chlapů a kámošů, který po ní extrémně pálejí, takže teďka máte všichni šanci.
0: Vy jste náhodou nevěděli, kdo Sabrina je? Tak to je ona. No, já jsem si řekl, Davide, že bychom si to mohli vyzkoušet, jestli máme šanci, alespoň, jestli dáme aspoň část textu u tady ty písničky.
4: Ještě dodám informaci, že má přes 100 vlastních písní, kdyby se někdo chtěl začít učit.
0: To se nenaučíš, ne? Možná by to mohlo být, škoda, že už ta soutěž není, myslím, že není Hodina pravdy se to jmenovalo, ne, na České televizi. Tam se ty lidi vždycky učili jízdní řády nebo tohle, tak tady by byl úkol se naučit teda 100 songů Sabriny Carpenter.
4: A hlavní cena by byla Sabrina Carpenter.
0: Tak. Hlavní cena. To je, znáš aspoň část textu tady u toho Davida?
4: Já ne.
0: No tak to nemá šanci, no. Bez šance. Tak to necháme radši na Sabrině. Sabrina Carpenter a jedno rychlý kafe pro vás. 8.33 na Hit Rádiu.

0: Prosím vás, buďte opatrný s melounama, jo? Já vím, takový neškodný jako jídlo dobrý, ale ono se ukázalo, že vodní meloun obsahuje látky, které mají na cévy dost podobný účinek, jako má třeba Viagra. Jo, takže...
1: No tak proč být opatrný s tím melounem teda?
0: No tak můžete mít, pánové, zase dost dlouhej ten večer, že jo, třeba.
1: Takže je potřeba jíst hodně melounu. Je tak.
0: Máte-li v tom zálibu velkou.
1: Tak já si myslím, že někdy stačí, když se na ten meloun jenom dívá, že jo?
0: Myslím si, že prodejcům jako raketově vyskočí tržby po týhletý informaci.
1: No tak my zdravíme všechny stánkaře a prodejce melounů u silnic. Možná už ten stáneček rozděláváte, nebo už nás tam máte naladěný. Dneska budete mít žně, dneska to cinkne, nemáte zač. Za chvíli Rehab In My Head, taky Ale Farben, Lid Hollywood. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. V solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. polabskemuzeum.cz.
6: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
7: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na
1: zážitky. CZ. Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.

0: Farben. Tohle je Hit Radio v 8.49. Hezké ráno. Asi každý z nás někdy usnul tak, že ho neprobudilo vůbec nic. Spali jsme takzvaně jak zabitím. Nemáme ale rozhodně na borce, který usnul na nafukovacím člunu na Dunaji a probudil se až o pár dní později v Rumunsku. Tohle nám dává internet. Já tomu teda pořád nevěřím, mně to přijde, že to není možný.
1: To mi přijde taky. Jakože vlastně já jsem koukala, že musel projet různýma peřima, různýma věcma. To tě přece probudí, to mi neříkej, že ne.
0: Já tomu nevěřím.
1: Hlavně ten šok potom, jestli je to teda OK, pravda, a teďka se probudíš a seš v úplně jiný zemi.
0: No zemi, jasně, koukej, tam na tebe nějaký celníci, že jo, ty nemáš nic, doklady, a teďka vysvětli to, připluješ tam na člunu, jako co jim řekneš, jo. Já to teda usnutí chápu, než bych někde se plaval takhle jako po Dunaji, ale já jsem jednou přijel na diskotéku, bylo asi 9 večer, dost unavený teda, a najednou tma a probudil jsem se asi v 5 ráno a říkám kamarádovi, prosím tě, já jdu hrát, pusť mě k tomu, a on mi říká, Míšo, už je konec. Já jsem se jenom zved a koukám tam a tam ta uklizečka tam uklízela, prostě tam vytírala. Normálně já to celý prospal. Nevím, jak to bylo možné. Nepil jsem nic, ale byl jsem tak unavený, že jsem si jenom usnul, chodili se na mě dívat, jak jsem měl vylovenou hlavu. Nevím.
1: A důležitá otázka, dostal jsi i přesto zaplaceno?
0: No, samozřejmě, že ne, ale byl to teda prýma mejdan. No tak, ať nám tady neusnete, vy, kdo nás posloucháte, další muzika v 8.51.

0: Tak tímhle uzavíráme úterní snídaní šampionu na Hitrádiu. Parádní Gracie Abrams, Dead Saw True. Ano, je to pravda, musíme se rozloučit, musíme skončit, protože po deváté na vás čekají naši skvělí kolegové.
1: Bylo to s váma fantastický, snad jste probraný, snad si užijete zbytek úterý a my se budeme těšit zítra.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: To zítra bylo s otazníkem, nebo tam byla tečka?
1: Byla tam nepovedená tečka.
0: Dáme
1: tak
0: tam vykřičník,
1: zítra.
0: Ráno v 6, zítra, ahoj!
3: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlásíte nám nehodu, a to na Trutnovsku mezi Černým dolem a Čistou v Krkonoších. Havarovalo tady osobní auto. Počítejte s omezením. Také pozor na trase z Hradce Králové směrem na Pardubice před odbočkou na Lázně Bohdaneč. Stojí tady porouchané nákladní auto. No a ještě opatrně na trase z Trutnova na Náchod za Poříčím. Tady v pravém jízdním pruhu probíhají práce u držby. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
4: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
5: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
6: Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit dva zapojené objekty, nasbírat dva QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Řidiči mezi Náchodem Hronovem a Broumovském už dneska jedete bez omezení. Uzavírka Broumovské ulice v Náchodě skončila. Kvůli stavbě obchvatu ale šlo jen o první kolo. Další uzavírka přijde od 24. do 28. září. Doprava tedy znovu zamíří na objížďku přes Červený kostelec a taky Hronov. Nejvýznamnější etapový závod Czech Tour zavítá i do Pardubického kraje. Podle prvního náměstka hejtmana Dušana Salfického pojede peloton v sobotu 15. srpna z Pardubic na Dlouhé Stráně v Jeseníkách.
8: Czech Tour je nejvýznamnějším etapovým závodem silniční cyklistiky na území České republiky a každoročně nabízí atraktivní souboje i náročné sportovní výzvy. A já jsem moc rád, že fanoušci budou moci atmosféru profesionální cyklistiky opět zažít i přímo v ulicích Pardubic na trase třetí etapy, která povede naším pardubickým krajem.
3: Hypotéky u nás dál zdražují. Jejich průměrná sazba v tomto měsíci stoupla už po páté v řadě na skoro 5,5%. Je tak nejvýš za poslední dva roky a třeba u hypotéky 3,5 milionu vychází měsíční splátka na více než 21 tisíc korun. Podle odborníků se ale sazby pravděpodobně blíží vrcholu a následovat by měla spíš stagnace. Fotbalisté Sparty dnes večer zabojují v Lyonu o postup v Lize mistrů. Z Prahy si vezou náskok 2-1 a pokud ho ve Francii udrží, čeká je už poslední předkolo. Latenští ale mají co napravovat. O víkendu v Lize padly 0-2 s Mladou Boleslaví.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Tak dneska bude hodně příjemný den na východě Čech. Čekáme jasno až skoro jasno a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů na horách kolem 20.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Krásné úterní dopoledne, s vámi je Jana Šimurdová, doufám, že jste bez úhony zvládli včerejší vedro. Dneska, jak řekla Hanka, podle počasí by to mělo být lepší. Co ale není lepší, jsou ceny za ty byty, to jsme si taky vyslechli. Kdo ten svůj už máte, jste za vodou, někoho z vás ale čeká

Černá Hora, Cranberries a jejich Dreams, sny. My máme taky sny, že jo? Třeba o vlastním bydlení, no. Zdražování a hlavně teda toho bydlení, no. Třeba v Hradci Králové a v Pardubicích se zdražují i studentské sdílené pokoje. Něco, co fakt jako poslední dobou nechcete slyšet. Zkusím to aspoň odlehčit tím, že nakonec každý zjistíme, že ten mama hotel byl nej. Ne, lidi, pojďte mi napsat nebo poslat hlasovku, co vás nejvíc překvapilo, když jste začali bydlet sami bez rodičů. Jo? Více už teda na našem WhatsAppu Hitrádia Černá Hora 601-292-464. No a já vykopnu jako první, co mě teda třeba zarazilo, když jsem začala bydlet bez rodičů, takže spousta věcí se prostě sama neudělá, jo? Prach se neutře, jídlo

0: sítí východočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: nejvíc překvapilo, když jste začali bydlet sami bez mamky, bez tačky. Přišlo mi už několik zpráv, přečtu teď aspoň zprávu od Hanky. Ahoj, tak já měla nejdřív problém si spočítat výdaje za všechno. První měsíce mi neustále naši pomáhali, protože jsem třeba někdy zjistila, že po týdnu už nemám ani na jídlo. Zdraví Hanka, krásný den. Tak to je asi taková klasika, ty začátky, než si člověk opravdu uvědomí, co vše si musí platit. Je fajn, když rodiče můžou a pomůžou. Hanko, díky. A vaše další zprávy nebo i hlasovky na téma, co vás překvapilo, když jste začali bydlet sami, mi posílejte na 601 292 464.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.
2: Už tě nebaví se válet u vody?

0: Rádio Černá Hora CZ.
1: Ema do Hradec Králové, dodavatele školních a kancelářských potřeb, dětské batohy, učební pomůcky, výtvarné potřeby a mnoho dalšího na www.školní-potřeby.eu.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
4: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
5: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
6: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
7: Jasně, a já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
8: Přijďte do Náchoda na den s Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
9: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
10: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
9: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticket Portal.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Dneska už jsou lidi líní chodit do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
13: www.uzeniny.cz.

Černá Hora. No a začátkem dnešní deváté jsem tady nakousla téma zdražování bydlení, včetně toho studentského, a zeptala se vás, když už jste měli tu možnost a z toho hnízda rodičů jste vylétli třeba i do toho sdíleného studentského pokoje, co vás tak jako nejvíc překvapilo, když jste začali žít sami. Na 601-292-464 jste mi poslali zprávy, tak pojďme na ně. Začnu s Honzou. Ahoj, když jsem se poprvé odstěhoval od našich, tak jsem zjistil, co je to mít sousedy a jaký jsem doma měl vlastně úžasný klid. A pak samozřejmě péče mojí mamky, vypráno, vyžehleno a hlavně uvařeno. To vše jsem si musel řešit sám a o to víc si toho vážím od své ženy. Tak to je hezký. Adam, moje první samostatné bydlení nebylo nic moc. Co si ale vybavím pokaždé při svých začátcích je, když jsem zapomněl zaplatit... Zapomněl zaplatit nájem a dostal jsem slušnou vyřídilku. No tak, co se dá čekat, no? Věra, ahoj, já se na samostatné bydlení moc těšila, ale to mi nedošlo, že instalatérské práce si musím řešit taky sama. Takže když se mi ucpal odpad nebo rozbila pračka, otravovala jsem sousedy, mějte se. Lukáš, tak u nás doma bylo vždycky plno a když jsem šel domů, nemusel jsem ani vytahovat klíče, vždycky mi někdo otevřel. To se ale změnilo v momentě, kdy jsem bydlel sám a nechal si klíče doma a zabouchnul si dveře. To prostě při odchodu do práce chcete. No jo, tak to byly vaše zprávy k tématu, co vás překvapilo, když jste začali bydlet sami. Já vám moc děkuju, no a při té příležitosti můžete té mamce nebo taťkovi poděkovat, o kolik věcí se vlastně starají nebo starali. A teď už na Hit Rádiu Černá Hora. Morčíba.

0: doufám, že dnešek je pro vás příjemný, že už vám není takové vedro a konečně si můžete třeba lépe soustředit na práci nebo na cokoliv, co potřebujete. My vám k tomu budeme pouštět muziku, třeba Rosé a Bruno Mars. No a dáme i September. Dáme i September, a to i přesto, že máme stále august. A to ještě na několik dní. Tak užívejte volno, ale to...
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše prolesáky.cz.
2: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a

0: dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Je

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlásíte nám nehody, začneme v Trutnově, v Polské ulici směrem na Poříčí, tady bouralo osobní auto s motorkou, počítejte i s kratší kolonou. Také na Orlickou Ústecku v Lanškrouně ve Dvořákově ulici u křižovatky s Tovární bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, no a připomínám také šetření nehody. Na Trutnovsku mezi Černým dolem a Čistou v Krkonoších tady havarovalo osobní auto a počítejte také s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z jmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinc.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
0: 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. O nervy je cesta autem teď v létě, je řada uzavírek, ale také vlakem. Ve východních Čechách se nám opravuje hlavní koridor, velké práce pokračují v uzlu Česká Třebová a omezení jsou také mezi Kolínem a Pardubicemi, kde vlaky místy jezdí jen po jedné koleji. Výluka je teď také mezi Letohradem a Doudlebami a také mezi Lázněmi Bělohrad a Starou Pakou. Zatímco si školáci užívají léto, ve školách napříč Pardubickým krajem pokračují stavební práce. Vedle velkých projektů tady probíhá i řada menších rekonstrukcí.
10: Mezi největší letošní investice bez pochyby patří přístavba speciální školy v Poličce, rekonstrukce historické budovy zahradnické školy v Litomyšli nebo očekávaná modernizace obchodní akademie jazykové školy v Pardubicích. Dokončili jsme také nové odborné učebny a dílny v Žamberku a na začátku školního roku otevřeme novou tělocvičnu v Letohradě.
0: Řekl tady na Černé hoře krajský radní pro školství Josef Kozel. S novým školním rokem se otevře také moderní areál Perla střední školy umělecko-průmyslové v Ústí nad Orlicí. 4 hodiny parkování zdarma u hradeckého auparku jsou minulost. Nově máte bez aplikace zdarma pouze 2 hodiny. Potom už platíte 40 korun za každou hodinu. Kdo má aplikaci auparku, může si parkování zdarma protáhnout zase na 4 hodiny. Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování z obcí do Legie Varšava. 29-letý útočník se v polské metropoli sejde se záložníkem Michalem Ševčíkem, který tam rovněž hostuje z Letné.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
0: Co se týče počasí, tak to dneska bude hodně příjemná záležitost. Ve Vrchlabí aktuálně 18 a v Žamberku 21 stupňů. Na výlet akorát. Odpoledne 24 až 28 stupňů a jasná obloha k tomu.
8: Hit Radio Černá Hora.
0: Minutka po 10.

Na Hit Radio Černá Hora máme hity současné i ty minulé, třeba jako právě Westlife. No a desetiletý klučina udělal velký objev. A to, že motýly si pamatují z dob, kdy byly ještě housenky. Klučina je teda šikula, no a mě napadá, jak moc si dokážete v mysli šáhnout dozadu jako sami. Co se vám vybaví z vašeho dětství a jestli jste schopní si jako uvědomit, i kolik vám tak jako mohlo být, jo? Já si třeba vybavuju střípek ze svého útlého dětství na chatě. Mě byly asi tak 3 roky. Fakt jsem byla škvrně. A šli jsme kamsi pod sprchu za skleník a strašně to tam smrdilo, jo? Dodnes, jakmile tento specifický smrad ucítím, okamžitě mi jsou 3 roky a jsem na chatě. Takže co si vybavíte ze svého hodně útlého dětství? Je tady někdo, kdo si vybavíte ještě i období plenek? Na 601-292-464 mi napište nějakou story, která ani nemusí dávat smysl. Zkrátka je to jenom vzpomínka na nějaký ten okamžik a kolik vám bylo, to mi taky dejte vědět. Tady je teď Rainbowman a já se těším už na vaše vzpomínky.

0: Tak asi další vstup. 10 hodin, 22 minut. Pohodové úterní dopoledne s Hitrádiem Černá Hora a začátkem 10. jsem vám povídala o tom, jak 10letý kluk objevil, že motýly si pamatují ještě z dob, kdy byly housenkami. No a zeptala jsem se i vás, kam sahá vaše paměť, nebo jen nějaký třeba aspoň úryvek vzpomínky z vašeho dětství. A mám tady od vás jednu hlasovku.
1: Moje nejstarší vzpomínka je, když mi bylo zhruba necelý 3 roky a byl jsem v jesličkách a teta, jak se jim tam říkalo, do mě tlačila žít si nějakou kaši, fojble. Radši bych měl hezkou vzpomínku jako to nejstarší, ale bohužel.
0: Fojble. Jo, jídlo, tak na to já mám taky mraky vzpomínek s babičkou, tyhle vzpomínky jsou několikahodinový. Taky napsal Milan. Ahoj Jani, já si pamatuju z dětství jednu vzpomínku, hodně živě, bylo mi tak 6, možná 7, takže dobrých 40 let, když jsme jako děti s bráchou a bratranci u babičky větvemi honili bělásky a kdo jich víc trefí. Taky vzpomíná na to Milan, jak praděda vždycky chytil hůlkou za krk, přitáhnul a popálil kopřivou. Tak Milane, to ještě nic není, já ti teď povím, že já dostala od své babičky jednou kopřivami na zadek. A jak jsem dneska zdravá. Taky jsem, jak jsem si psala s Milanem, tak mi ještě napsal, že praděda byl jinak hodnej, pamatuje na to, jak bylo jich 5 pravnoučat a seděli a poslouchali, když jim ten praděda vyprávěl příběhy z války a byl v první i druhé světové. Ty bláho, no tak to je úžasný. To si myslím, že to jsou prostě příběhy 1000x lepší než všechny pohádky. Takže Milane, já moc děkuju tobě, děkuju moc i za hlasovku od vás a za chvilku na Hit Rádiu Černá Hora David Guetta nebo Måneskin.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
5: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
6: Už tam budem? Nech toho. Raději už tam budem.
7: Přestaň. Štíhá mě vedro.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
10: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
9: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
10: A budou mít otevřeno?
9: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
10: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
11: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé anebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
12: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
13: na tuto akci i do městské džungle? Chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
14: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
15: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Hašpl. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Hašpl. Žijeme spojováním. Více o nás na www.hašpl.cz.
16: Hašpl.cz.
17: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchynehofmann.cz.
18: Hitradio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Zdravíme z Etru Hit Rádia Černá Hora a jako každý rok otázka na vás. Který superhrdina je ten váš nejka? Hlasovat můžete na našich sociálních sítích ve stories, kde jsme jako Hit Rádio Černá Hora. No a když jsme u těch superhrdinů, věděli jste, že většinou ten váš nejoblíbenější hrdina je vám prostě v něčem podobný, nebo teda jakože vy se nacházíte v nějakých jeho rysech, ať už v těch kladných nebo záporných, třeba takový Spider-Man, jo? Plachý kluk, který ale nakonec zachraňuje město. Já věřím, že je tady hodně takových plachých kluků, co v sobě ale skrýváte odvahu a boj, třeba za spravedlnost, že jo? Třeba já, když jsem byla malá, tak můj superhrdina byl Falco, ten velký bílý létající pes z Nekonečného příběhu. A normálně se mi zdály i sny o tom, jak si takto lítám a rozmetám prostě všechny nepřátele, jo? Takže bacha na mě, minimálně umím vrčet a štěkat.

0: A já ještě jednou připomínám, že na našem Instagramu nebo Facebooku můžete ve stories hlasovat, jaký je váš nejoblíbenější superhrdina. No a pomalu se blížíme k té 11. To neznamená jenom obědovou pauzu, ale taky další hity. Verona, One Republic nebo taky Leony. To vše pro vás za chvilku na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast.hk.cz.
2: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
3: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
4: Den na Labi už 15. srpna.
5: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
6: Den na Labi.cz.
7: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
8: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
3: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
9: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
10: Ne, to je cyklopecka.
9: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
10: Cyklopecky.info.
9: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
10: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
9: Cyklopecky.info.
10: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
9: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskemuzeum.cz.
13: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Hlášeny máme od vás dvě nehody, které se ještě stále vyšetřují. Začneme na Orlicku, Ústecku, v Lanškrouně ve Dvořákově ulici u křižovatky s Tovární. Tady bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. No a v Trutnově v Polské ulici směrem na Poříčí tady bouralo osobní auto s motorkou, takže počítejte i s kratší kolonou. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
6: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
5: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
7: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
8: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Hradec Králové se chystá na Ironmana a první dopravní omezení začínají platit už dneska. Od úterý se nesmí parkovat na části Eliščina nábřeží od Filharmonie k Lázním, no a další zákazy parkování a uzavírky se přidají během týdne. Největší omezení přijdou v neděli, kdy bude hlavní závod. Zabere prakticky celé centrum a pokud se nejdete podívat anebo přímo nezávodíte, je lepší se mu vyhnout. Úvodní ceremoniál Ironmana proběhne v sobotu o 15:30 odpoledne na Masarykově náměstí.
10: Chystáme pochodovou kapelu a chystáme průvod všech vlajek zúčastněných zemí. Bude to opravdu velká podívaná. A večer zakončíme City Light Runem. Je to 5-kilometrový závod, takže není to tak náročná trasa. Zvu všechny, kdo si chtějí vyzkoušet proběhnout cílovou uličkou toho Ironmanu.
9: Za organizátory Adéla Málková. Co myslíte, patří mobily do škol a nebo by měly zůstat v aktovce? Plošný zákaz telefonu během výuky i přestávek podporuje podle průzkumu 78% Čechů. Nejvíc rodiče a taky starší lidé. Pokud návrh projde, zákaz by měl začít platit od září příštího roku. Světová deblová jednička Katka Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaj v Torontu do semifinále a hradecká rodačka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Jeden získala s Chang Shuai a zbývající včetně trofeje na Roland Garros s Američankou Taylor Townsendovou.
11: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Přelouči aktuálně 22, ve Vysokém Mýtě máte 23 stupňů, pomalu jdou teploty nahoru a odpoledne vyskočí maximálně na 28 stupňů, k tomu jasno až polojasno.
8: Hit Radio Černá Hora.
12: A po počasí s Hankou otvíráme další hodinku, už poslední dnešního dopoledne, s vámi je Jana Šimurdová, jsou aktuálně 11:02, no a budeme si za chvilku povídat o grilování. Grilujete rádi a často? Máte teď skoro každý den třeba grilovaný oběd i večeři? Já si myslím, že kdy jindy si to užít, než právě teď v létě. Teď bych si z toho grilu klidně dala cokoliv. Maso, klobásu.

0: S vámi je Hit Radio Černá Hora, no a pojďme si udělat chutě u grilu. Nejdřív se vás ale zeptám, využíváte třeba veřejné grily? Já myslím, že pro ty z vás, co na to nemáte prostor, je to ideální věc. No a abyste měli ten svůj grill podle potřeby taky volný, neobsazený, tak je tady možnost rezervace přes web veřejnegrilování.cz. Třeba tady v Hradci Králové můžete grilovat konkrétně v Šimkových sadech. No a tento týden novinka, elektrický grill, který si právě můžete rezervovat přes zmíněný web. Já věřím, že postupně se grily budou přidávat a že se to i více rozšíří, protože taková grilovačka s rodinkou, přáteli je prostě moc fajn a byla by škoda, abyste o to byli ochuzení, pokud na to teda nemáte ten potřebný prostor, místo. No a tak co, budete dneska někdo z vás teda grilovat? Co koukám na počasí, tak tento týden je na to ještě ideální, protože ten příští týden vypadá už na déšť, takže to pak asi jedině pod střížkou. No, lidi, ale takové dobře ogrilované mastičko, k tomu omáčka, zeleninka. No, berte to jako návrh třeba na dnešní večeři. Mňamka.
1: Jela jsem s Marcelou a

0: Posloucháte úterní stále ještě dopolední drive na Hit Rádiu Černá Hora. Já jsem Jana Šimurdová. Zdravím také všechny řidiče, kteří nás ladíte za volantem. No a kromě toho, že vám za malou chvilku pošlu další hity, tak na naši dopravní linku 800 110 nám dejte vědět, jak to vypadá na východu českých silnicích. Moc díky za to, s námi děláte nejlepší dopravní servis.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábavy.

0: Hit Radio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
4: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
5: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

Michal Šulte, Rehab, díky, že ladíte Hit Radio Černá Hora. No a kluci, holky, malí, velcí, film Barbie bude mít pravděpodobně pokračování, údajně se už píše scénář a jediné, kde by to mohlo celé váznout, je návrat hlavních hrdinů v podání krásné Margot Robbie a Ryana Goslinga. Tak snad to klapne, ať se my holky na chvilku můžeme stát zase jednou Barbie, co to budeme sledovat. A schválně ženy, chtěli byste být třeba brunetka nebo blondýnka a princezna, nevěsta nebo třeba mořská pana? Já bych docela brala být Barbie modelka brunetka, jo? Tak představa super, realita jiná, takže ji asi radši koupím.

0: Eva Farná s novinkou Perpetuum Mobile na Hit Rádiu Černá Hora. No a vážení, je 11 hodin 40 minut. Za chvilku, tedy v pravé poledne, tady máte srdcovky. Věřím, že si je užijete. Taky vám přeji, ať máte vůbec celé to dnešní úterý příjemné. Díky za další dopoledne s vámi a za vaše milé zprávy, které mě pokaždé velmi potěší. No a já pošlu ještě několik hitů a těšit se budu zase zítra od 9 tady na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fajn Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
7: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
8: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
9: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: státní dopravní servis na východě Čech. Máme tady na vozovce ležící dvě sražené srny. Dejte pozor na D35 na 113. kilometru směrem od Hořic na Hradec Králové. Možná už je někdo odklidil. No dejte nám vědět, pokud narazíte na nějaký další problém na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz. Haspel.cz.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámku Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz.

0: je velkým záťažovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne v aplikaci e-doklady. Náměstek ministra vnitra, vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
1: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zdali ta aplikace je připravena.
0: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast, než je u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by tedy mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro veřejný test. Sucho v Česku je stále kritičtější. Většina vodních toků u nás už dosáhla historických minimálních průtoků nebo se k této hranici blíží. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má situace ještě dál zhoršovat. Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesku v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menšíka s Benem Šaltnem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci našeho času. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Stavební ruch ve východních Čechách nám neutichá. Ve Svitavách vyrostou desítky rodinných domů. Město nabízí 27 stavebních parcel v nové rezidenční části Stará kolonie. Zájemci o vlastní bydlení se můžou hlásit do 26. srpna. Aktuálně se v lokalitě buduje potřebná infrastruktura.
3: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
2: Ve východních Čechách máme jasno až polojasno a teploty se nám odpoledne zastaví mezi 24 až 28 stupňů Celsia.
4: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
5: Nádherné slunečné odpoledne přeju, 12 hodin, 3 minuty, začínají nám další srdcovky Hitrádia, tentokrát už druhé v tomto týdnu, kdo by to byl řekl, když je úterý. A vidím, Luci, že je na mě pyšná, že jsem to uměl spočítat.
0: Jsi šikovný kluk, ano.
5: Děkuju, tak málo stačí ke štěstí, alespoň tomu mému. No a co se týká srdcovek, tak i dneska se společně vrátíme do doby, kdy jsme doma měli internet přes vytáčecí mobil, měli jsme tedy mobil modem, měli jsme doma telefony, které byly buď tlačítkový, ta pevná linka, anebo ještě pořád vytáčecí, což mimochodem dnešní děti vůbec neví, jak se dělá, jak se provozuje, jako hezký test. No a možná jste doma měli i fax. Měli jste doma fax, Luci?
0: Doma ne, ale myslím, že v nějaké staré práci jsme měli, no.
5: To je neuvěřitelná věc, to mě bavilo vždycky.
0: Zázrak, víš.
5: Je to zázrak moderní doby. Tak jo, tak tady máte hit, který je předělávkou z 80. let. Tohle je rok 2005, United Nations. Hit rád.

krásného hitu z roku 1980. My teď budeme pokračovat v srdcovkách dál a samozřejmě WhatsApp Hitradia 777-937-777. Jen je tady opět pro vás, můžete mi psát v průběhu srdcovek. Samozřejmě to, co byste chtěli slyšet, to je jedna věc. Za druhý, pokud vás nějaká srdcovka pobaví, udělá vám radost, klidně to taky hned napište mi nějakou vzpomínku, je třeba kterou máte spojenou právě s tímhle hitem. No a nebo jenom pojďte zavzpomínat na vaše mládí, na vaše dětství. Jo, co když se řekne vaše dětství, co je první věc, která se vám vybaví? To by mě taky zajímalo. Já když jsem mluvil před chviličkou o tom vytáčecím telefonu, o pevné lince, tak mi přišla tady zpráva od Léni. Píše, ahoj, tak teď si uhodil hřebíček na hlavičku. My jsme vzali naše děti 7 a 5 k babičce, která má doma pořád pevnou linku s vytáčecím číselníkem. Chtěli jsme po dětech, aby nám zkusili zavolat na mobil a nemohli přijít na systém, jak se ten telefon zprovozňuje, jak se vytáčí telefonní čísla. Pořád do toho mačkali, ale nikoho nenapadlo otočit tím kolečkem. Zdraví Léňa. No tak Léni, děkuju za zprávu, já to úplně vidím. Úplně vidím. Za prvý teda. Je skvělý, že babička má pořád doma pevnou linku. Já si už neznám nikoho, kdo by měl doma pevnou linku. Taky dobrý. No a druhá věc je, no takže má doma ještě ten archivní telefon s vytáčecím číselníkem, to je nádhera. Vůbec se nedivím, že ty děti na to nemí přijít. To je jako kdyby my jsme teď, já nevím, sedli do letadla s vrtulí a měli, nebo do auta, měli bychom si nastartovat motor vepředu tou pákou, že jo. Bruce Dickinson právě teď.

0: hra, co? Tarzan Boy a italský projekt Baltimora, nebo Baltimore, to je jedno, my jsme to vždycky říkali Baltimora. Tarzan Boy, srdcovka s číslem 3 tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A já jsem rád, že vám udělala takovou radost, protože to je jedna zpráva za druhou na WhatsApp Hitrádia s číslem 777-937-777. Jana píše, tahle se ti povedla, je boží, no rádo se stalo. Pak tady mám zprávu od Tomáše, který píše, čau, tak tohle jsem nečekal, Tarzan Boy, připomnělo mi to dětské diskotéky, na které jsme v 90. chodili se sestrou, byli o víkendu a vždycky dopoledne. Mamka nás tam odvedla, čekala na nás venku a my jsme 2 hodiny tančili uvnitř. Dělala se tam mlha, občas i pinová party. Mě bylo 9, sestře 12 a byly to fantastický časy. Rád na to vzpomínám, díky srdcovkám jsem na to teď mohl zavzpomínat. Tarzan Boy, Rules a spousta vykřičníků. No tak to jsem rád. Páni, dětské diskotéky, ty já si vybavuju taky. Vlastně jsem na to úplně zapomněl, takže děkuju za tuhle vzpomínku i já, teďko zpětně. Taky jsme měli u nás na sídlišti a byl to klub, kde večer byly normální diskotéky, ale prostě o víkendu dopoledne nebo nad ránem, nebo ne nad ránem, jakože třeba kolem 10, tak taky tam vždycky bylo otevřeno na nějaký 2-3 hodky, taky jsme chodili. Zažili jste to? Zažili jste dětské diskotéky, chodili jste a dneska jako rodiče pustili byste děti na dětskou diskotéku dopoledne? Normálně s DJem se světlama. No, dejte vědět, 777-937-777. Když jsme tady u těch diskoték z 90. let, tak co rozhodně nesmělo chybět, jak na diskotéce, tak v kazeťáku, v našich jezevčících, co jsme měli, že jo, tak to byla skupina Two Unlimited, rozhodně. A dáme si píseň, která se nehrála tak často, i když za mě je to právoplatná srdcovka. Jmenuje se Faces. Tady je, na Hit Radio.
3: Look around you. What do those faces tell you?
4: Faces, joy and pain.

0: chtějí dívky. Jo, o tom tady zpívá Christina Aguilera. A je škoda, že to je v angličtině. Zase víme,
1: srdcovky Hit Rádia.
0: 12 hodin, 24 minut. Srdcovka s číslem 5, Christina Aguilera, akorát skončila. Ptal jsem se, jestli si vybavíte ještě dětské diskotéky, jestli se taky chodívávali kdysi dávno. Byly hodně tedy na konci 90. Tak 777-937-777, tak to je WhatsApp, sem ke mně do Hit Rádia. A těch zpráv je tady strašný množství, tak jenom v rychlosti třeba takhle, čau. No jasně, dětské diskotéky byly nejlepší, s klukama jsme o prázdninách přimluvili rodiče, koupili nám sprej na vlasy a i jsme si nabarvili vlasy, já na zeleno, kámoš na modro. Hodně se hráli Šmoulové, ale na další písničky už si nevzpomenu, jak se jmenovali, takže díky za srdcovky, ten Tarzan se ti poved, Jiří. Díky, děkuji za zprávu. Co tady máme dál? Čoupelny, hele, tady Čoupelny, tak na to kouknu. Čoupelny, na dětský diskotéce jsme se spolu určitě v Plzni potkali. Jsem ze stejného sídliště jako ty, jen o ulici výš. Osobně se neznáme, ale pamatuju si tě ze základky. Sedím v práci v kanclu, poslouchám Hit Rádio a poprvé jsem musel napsat. Ta diskotéka se jmenovala Rádio Disco a občas se to tam i popralo. No jo, takový byl Lochotín. Čusk. Ho, tak tohle. Děkuju, to je tak hezký, to je tak hezký. A ano, opravdu se jmenovala Rádio Disco, mě si to pamatuju. A ano, pamatuju si, že se to tam občas i servalo. A to nám prostě bylo 10. Neuvěřitelný. Díky za tu zprávu, každopádně. Není tady křesní jméno, jenom K, takže K. Tak díky K, díky K. Tak Men in Black, K, děkuju. 12 hodin 26 minut, takový je aktuální čas. Srdcovka číslo 5 už je za náma, takže zbývá jen jedna jediná. A to je na vaše přání. Tak co byste chtěli slyšet? Klidně něco z těch dětských diskoték, jestli si vybavíte. Pokud nevíte, jak se to jmenuje, zkuste mi hlasovkou třeba zaspívat melodii. Já to podle toho zkusím poznat. 777-937-777.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
7: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
6: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
8: Industrial Fitness, nejmodernější posilovna v okolí, slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov, slavíme tento víkend.
9: Den na Labi už 15. srpna.
10: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
11: Den na Labi.cz.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
13: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
14: Ne.
13: jede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte ji

0: Nyní na Allegrii se slevou 15%. Firma na zážitky.
1: CZ.
2: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
3: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Je 12 hodin 36 minut, za chviličku ještě stihneme možná Savage Garden, takže se vydáme na cestu k měsíci a zpátky, uvidíme. Teď ale srdcovka na vaše přání na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně do Hit Radio, kam píšete, co byste chtěli slyšet. Srdcovce na přání, no a opět děkuju za všechny zprávy, ale vybírám tady zprávu od Erika, který mi trošičku polechtal ego. Eriku, děkuju, to bych občas jako potřeboval častěji. A píše, čau Jiří, pravidelně poslouchám srdcovky a smekám klobouk a otáčím kšiltovku kšiltem dozadu z toho, jak nás umíš vrátit do dětství a puberty. Dneska máme rádio opravdu s volume doprava a bavíme se celá kancelář. Jestli bys tam zandal tuhle věc, tak si mistr, my to tady vypnem a jdeme domů. Tak jo, Eriku, myslím, že máte volno. Jsem velmi překvapený z tohohle výběru, ale zároveň strašně potěšený, protože je fakt, že tohle jsem taky jako neslyšel dlouhou dobu a přitom na začátku 90. když i já jsem byl dítě, tak tohle jsme jako chtěli slyšet úplně všude. A čekali jsme u toho rádia, aby jsme si na kazetu mohli nahrát tady ten song a ideálně dvakrát po sobě, protože byl fantastický, byť naši rodiče ho tenkrát úplně nechápali. A nesnášel jsem, když do toho někdo vlastně z tehdejších mých kolegů, kteří tady seděli na stejný židli jako teď já, tak do toho prostě kecali, jo? Protože je to dlouhý, má to přes 4 minuty a oni to prostě potřebovali zrychlit. Tak já to neudělám s odkazem pro nás, pro všechny, kdy někdy jste nahrávali písničku z rádia a někdo vám do toho skočil a začal do toho žvanit, tak chápu, jaký nervy jste měli, tak za všechny mý kolegy se zpětně takhle jako omlouvám a na oplátku vám teď tuhle verzi pustím celou, bez toho, aniž bych do toho řekl slovo. Takže na Hit Radio, začátek 90. let, Snow a Informer.

0: srdcovka na přání, tady na Hit Rádiu. Jste si možná říkali, páni, co to poslouchám za rádio, to je neuvěřitelný, no tak nemáte zač, takovýhle jsou naše srdcovky a doufám, že jsem vás teď zachytil ještě někde jako v příjemném okamžiku, třeba po obídku, kdy ještě vysedáváte venku na terásce, je to super restaurace, protože tam poslouchají Hit Rádio, takže jste si mohli užít tuhle krásnou srdcovku na přání, samozřejmě, že se vracíte do práce, řídíte, takže si dáváte nějaký ochucený nealkoholický nápoj, že ano, a právě to je jako docela zajímavý. Protože my máme podcast, který se jmenuje Chytrý jak rádio. A náš kolega Kuba Urban tak si povídal s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. A řeč byla právě například o ovocných chutích, který patří k tomu českému létu i k novým nealkoholickým variantám velkopopovického kozla. Kdy teď můžete ochutnat kombinace černý rybíz a třešeň. A taky citron a bezinka, anebo meduňka a meduňka. Jo. A docela dobrý dotaz byl, proč se vlastně kombinujou tyhle chutě.
1: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť a ty jsou doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu, tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to, kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
0: Tak tady máte jasně danou odpověď. Celý podcast Chytrý jako rádio si můžete poslechnout na webu Radia.cz a taky všech streamovacích platformách.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Rodinný dům ve Studénce na Novojičínsku za 7,5 milionu. Chata Český Krumlov Latrán za 3,5 milionu. Byt 1+1 v Lubočkách na Olomoucku za 2,5 milionu. Chalupa v Červené vodě na Ústecko-Orlicku za 7,5 milionu. A chalupa ve Vestci na Náchodsku za 4 miliony 790 tisíc korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
9: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
8: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
9: A budou mít otevřeno?
8: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
9: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
12: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
13: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě než se podíváme, kde se co děje, je na čase kouknout taky na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak ulevilo se vám v Náchodě, už není objížďka kvůli uzavírce Broumovské, zavře se zase na chvíli až ke konci září. Pokud jedete trasu Trutnov Náchod, tak za Poříčím jsou teď v pravém pruhu silničáři, dá se ale opatrně projet. A vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
2: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
3: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
4: Potřebujete dětské kolo,
5: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Raskal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: happysport.cz.
6: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z vyjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. A všechny správce sousedních sídel František Kinský.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
10: On air.
8: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se podle úřadu dosud žádný český občan v souvislosti s pondělními silnými otřesy neobrátil. V dobrovolném cestovatelském systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí. Výdaje na dávky mimořádné okamžité pomoci v prvním pololetí výrazně vzrostly. Oproti loňsku pětinásobně dosáhly zhruba na 523 milionů korun. Jsou tak nejvyšší od zavedení této podpory v roce 2007. Dávka okamžité pomoci se využívá k dorovnání nízké superdávky, která se vyplácí od letoška. No a letošní horké léto láká častěji k vodě. Velké oblibě se těší opět také paddleboardy. Můžou být výbornou sportovní pomůckou nebo nám sloužit k relaxaci. Jaká pravidla je ale nutné dodržovat, připomíná za vodní záchrannou službu Daniel Vičan.
12: Základní pravidlo je mít nějaké elastické spojení, dá se to dát na nohu, na ruku. Je to důležité v tom, že paddleboard, když na něm nejsme, tak je na té vodní hladině schopen rychle odjet. A druhá věc, podívat se na počasí, protože na paddleboardu jsme velmi zranitelní. Vítr nás opravdu může velmi rychle odfouknout někam do zátoky. A samozřejmě třetí problém jsou vlny. Nebudu na tom paddleboardu stát, lehnu si na něm.
11: Součástí výbavy by měly být také záchranné vesty. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Kvůli vedru se sobotní dostihy v Pardubicích opět rozjedou už v 9 hodin. Organizátoři chtějí využít chladnější ráno a dopřát lepší podmínky koním i fanouškům. V sobotu nás čeká celkem 8 dostihů a vrcholem bude letnice na města Pardubic, a to ve 12 hodin a 20 minut.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Jestli vás tohle počasí na východě Čech baví, tak takové bude i zítra. Jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodové úterý. Máte úplně spálený trávník na zahradě nebo na chalupě? Díváte se do vyschlé studny? Chcete vyrazit s partou na vodu, ale nepůjčí vám rafty, abyste je neprodřeli? Tak nejste sami. Sucho nás sužuje extrémně. Některé řeky tak dokonce mají hladinu tak nízko, že odhalujou věci, které desítky let nebyly nad hladinou. Díváme se tady i s Lucí na výhled počasí a vypadá to, že by mělo taky trošku pršet, ale asi to nebude nic tak zásadního.
11: Já se do těchto předpovědí radši pouštět nebudu, ale možná o víkendu.
0: Je pravda, že, jak já říkám, meteorolog je člověk, který naprosto přesně dokáže vysvětlit, proč mu nevyšla včerejší předpověď. Ale chce to věřit. Budeme věřit, že trošku zaprší. Tak si dáme i Imagine Dragons.

Back in time, tedy zpátky v čase, posloucháte Hit Radio a zpátky v čase se dostáváme a vracíme každý den od pondělí do pátku ve 12 hodin v srdcovkách. No a zítra zazpomínáme ve 12 hodin na dětské tábory. Tak si úplně říkám, když tady koukám na to počasí a na všechny ty zákazy, chudáci děti v dnešní době, co jsou na táborech, ty si asi ani neužijou pořádnou stezku odvahy, jak je kvůli vedru a suchu zakázáno rozdělávat oheň. I když teda viděl jsem nějaký fotky teď z aktuálních táborů, a tam vymysleli to, že dávají svíčky, jo, který lemujou tu cestu, že jo, tu stezku odvahy do nějakého toho cíle, tak je dávají do sklenic od kompotů, od okurek a tak podobně, což vlastně jako chápu, ale taky nevím, jestli to je úplně jako nejlepší nápad zrovna tady v těch vedrech. Takže to je prostě věc, o kterou děti asi jako přicházejí. Nicméně, pokud vy byste si chtěli udělat sami nějakou takovouhle stezku odvahy, tak opravdu si svíčkama do lesa nechoďte. Dokonce, tak už je zakázáno, když jdete třeba venčit psa do přírody, že jo, na čerstvý vzduch a je to na vás moc a potřebujete si dát cigárko, že to vaše tělo nezvládá tu dávku čerstvého vzduchu, tak ani to, jo, ani to se samozřejmě v tomhle horku nesmí jít takhle s cigaretou si rozdělaným ohněm. Takže bacha na to, dávejte opravdu velký pozor. Neříkám, že to je za pokuty, ale logicky, jo. Když vidíte, jak to kolem vypadá, tak takhle ten otevřený oheň v přírodě není teď momentálně dobrý nápad. A možná je to pro vás teď třeba taková malá motivace k tomu to trošku omezit. My si dáme na Hit Radio další hit od skupiny Cars, jmenuje se Breathless, takže bez dechu, no, tak to znáte sami, jo. Tak to máte ode mě tady na tu odvykačku. A zkuste to, já vám fakt jako držím palce. Kdy jindy začít přestat kouřit než dneska? Pojďte do toho. Tady Hit Radio.

0: Basta.
1: Marquez, Vajemos, Cumpaneros, posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut. Teď jsem chtěl mluvit o velmi zásadní věci, ale místo toho tady přečtu SMS, která mi přišla na WhatsApp 777-937-777 od velmi naštvaného Lukáše a píše: čau, tak ti pěkně děkuju, před chvíli jsme se vrátili z rauchpauzy a kolega říká: mě v tom horku to cigo snad už ani nechutná, nenecháme toho? Říká mu: jsi se zbláznil, mám 3 děti, 2 psy, tchýni ve vchodě, to nedám. Mám nervy na pochodu, drží mě v celku jenom to cigo. Když ho vynechám, tak někoho zabiju. A první, co v rádiu slyším, je, jak říkáš: hele, přestaňte kouřit. A kolega na to: kámo, to je znamení. Tak děláš si ze mě, a teď je tady spousta slov, který přečíst nemůžu. A zpráva pokračuje dál. Nemůžeš radši mluvit o něčím jiným, třeba o tom, že jestli se vám dneska opravdu nechce, tak se i tak hecněte a jděte večer.

0: takže já tyhle chytrý blbý motivační keci ohledně přestat kouřit, tak to já budu mít pořád. Ale je taky pravda, že jsem se narodil ve městě piva a moje máma už mě jako miminko kojila na 7. schodě, abych měl správnou teplotu mlíka, takže já s tou druhou částí samou sebou jako souhlasím, to se klidně hecněte, ale zároveň nenejte si do ničeho kecat, vždyť je to váš život. Řekni, je to můj život, it's my life. A to je taky hit, který si tak dáme už za chvíli. Hezká inspirace pro mě do dalšího playlistu tady na Hit Radio. Takže Bon Jovi, už za chviličku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplast.hk.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Už tam bude, nech to.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
5: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu?
4: Kubištovy hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
5: A budou mít otevřeno?
4: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
5: Tak jedem! Kubištovy trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
1: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
6: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark. Vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
7: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z Autobranka. Čeká vás den plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticket Portal.
10: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
11: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
12: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.

Ticha ve 13 hodin a 36 minut. Posloucháte Hit Radio. S vámi je Jirka Plnář a mám na vás teď takový malej test. Jednoduchý 3 otázky. Odpovídáte 1 až 10, jo? Tak schválně. Takže, kolik stran má trojúhelník? Říkáte 3? Výborně. Kolik měsíců je půl roku? To je taky jednoduchý 6. A kolik planet má naše sluneční soustava? Když to spočítáte na prstech. 8? Výborně. To je taky správná odpověď. Pokud jste na všechno odpověděli správně, tak ode mě máte 3000 korun. Takhle jednoduchý to je. A vyhrát si můžete mnohem víc. V dokonalé desítce Hit Rádia. 10 otázek, 10 000 korun a to na tank kartu Easy od Orlenu, abyste mohli jezdit zadarmo a využívat i další epické slevy, protože s tank kartou Easy máte po celé léto až do konce prázdnin, tedy do 31.8. slevu až 2 koruny na litr, podle toho, jaké palivo tankujete. A jestli nemáte tank kartu Easy, tak vám stačí Orlen aplikace v mobilu a s tou máte epické slevy každé pondělí, taky až do 31.8. Dokonalá desítka. Kdy hrajem? V pátek v čase 12 až 15 tady na Hit Radio. Podrobnosti tak ty najdete na našem webu hitradio.cz. No a my pokračujeme dál. Slíbil jsem Bon Jovi, tak tady jsou Bon Jovi na Hit Radio.

0: Rádio 13 hodin 42 minut je 11. srpna. Jestli dneska slavíte narozeniny, tak přejeme všechno nejlepší. Společně s vámi tak bude oslavovat také i Miraj Navrátil, frontman skupiny Miraj, který dneska bude mít taky už docela slušný požár na tom dortu. 34 svíček, to je dohromady 7, 7 šťastná, tak pokud máte úplně to samé číslo, tak tenhle rok bude váš, jo? Jedno štěstí vedle druhý. Což doufám, že nebudete chodit akorát kolem rozbitých zrcadel. Je to tak. Ne, počkejte, obrácně, to je 7 neštěstí. Jo, takže vy jste vlastně v pohodě. Tak váš rok je naprosto v klidu. Vy můžete klidně v pohodě procházet zrcadlovým sálem. Kate Ryan za chvíli, Script Will.i.am také. No a my za celé Hit Radio přejeme všechno nejlepší.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Bleskový test. Zvědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.

0: taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu,

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Boty koupíš online? Telku koupíš online? Chlebíčky koupíš online? No tak moment. Chlebíčky koupíš taky online. Vyber si na www.uzeniny.cz a vyřeš na rozky v práci, tradiční rodinnou oslavu a nebo jen svoje chutě. Chlebíčky online. Od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz. www.uzeniny.cz.
3: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jakeu u Olfincar. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
4: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: hodin 57 minut. Jestli máte pocit, že v práci takzvaně plavete, že nic nestíháte, no tak nevím, třeba vám v tom pomůžou zprávy, protože jsou tady dokonce frajeři, kteří umí plavat fakt jako výborně a teď nás reprezentují na mistrovství Evropy v Paříži. Jak se jim daří, našim plavcům Honzovi Čejkovi a Mírovi Knedlovi, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 14 hodin. No a po zprávách můžu nabídnout například Snow Patrol, bude taky Shawn Mendes a Camila Cabello. Teď ale aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, tak nemáme jen průšvihy, i dobré zprávy občas. Po 4 měsících uzavírky je znovu průjezdná Králova Lhota na Rychnovsku. No vidíte, pokud byste přeci jen narazili na nějaký dopravní problém, tak budeme rádi, když nám zavoláte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Franto, kde jsou ty maliny?
8: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
7: Taky zavakuovaný.
9: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle.
10: domo.elektro.cz. Vydejte se na hrady a zámky Královéhradeckého kraje a soutěžte o poklad. Stačí navštívit 2 zapojené objekty, nazbírat 2 QR kódy a jste ve hře o ceny. Soutěž probíhá do 30. září 2026. Více na stezkahraduazamku.cz/soutěž.
11: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.
12: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
13: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
14: Rádia.cz Hit Radio.
15: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky podniká proto stát, popíše mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
16: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
15: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale také zásobou pro suchá období. Výjimečná možnost sledovat zatmění slunce se zítra naskytne mnoha pozorovatelům v Evropě. Úplné překrytí nastane kolem 8:30 večer na minutu až 2, viditelné na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. O něco dříve také v části Islandu a Grónska. U nás budeme sledovat částečné zatmění. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Další český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50. a Jakub Jan Kirše na 100. kraulem. Teď se podíváme k nám.
17: Bitka v Josefově má pokračování. Policie obvinila 28-letého muže, který měl při červencovém konfliktu napadnout strážníka. Hromadná potyčka mezi dvěma rodinami tehdy přerostla v nepokoje. Na místě bylo přes 250 lidí. Obviněnému hrozí v případě odsouzení až 4 roky vězení.
18: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
17: Víkendu má být zase přes 30 stupňů, no ale dneska 24 až 28, to je příjemná záležitost a k tomu jasno až polojasno až do večera.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Teploměr se dneska dostane jenom lehoulince pod 30, což je příjemné ochlazení oproti minulým dnům. A tak si tady u nás na Hitrádiu uděláme takový malý kubánský odpoledne. Dáme si Shona Mendese, Camilo Cabello, hit Señorita. No a za chviličku, hned po tomhle hitu, tak je náš pravidelný pořad Pravda nebo Bullshit. I dneska budu zvědav na váš názor. Bez obalu. Tady na Hitrádiu.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak a protože je úterý 2 hodiny odpoledne, tak tady máme další den našeho diskuzního kroužku, kde si můžeme povídat ve vysílání Hit Rádia na rovinu, bez obalu. Mám tady další průzkum a budu chtít vědět váš názor, co si o tom myslíte a zjistíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají. WhatsApp je 777-937-777. A to téma pro dnešek zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že průměrná žena se omluví až po 9 hodinách. Tak, a teď. Na první dobrou, co já teda jako musím říct, tak tady obrovsky, ale obrovsky opravuju vědce, protože žádná žena není průměrná. To jako v každém případě. To jsou tady úplně mimo, takže...
1: Vědci.
0: Běžte domů, jo? Ale je to tak, dámy, jo? Každá z vás jste výjimečná, mimořádná osobnost a jen velmi zřídka se stane, že se vám něco nepovede. Dívale, jako vůbec nechci říct, že byste i tak neměli pravdu. A nebo, že by to byla vaše chyba. Ne, naopak, pořád je to naše chyba. Ale může se stát, že se... Tohle tady se mnou pořád Lucie kouká na mě, jak se toho vybruslím. Ale může se stát, že je třeba nějaký moment, kdy vy usoudíte, že teda, i když nemusíte, že se teda jako omluvíte.
2: Tebe poslouká manželka? Protože to tak zní, promiň.
0: To bych ještě mluvil vyšším tónem.
2: Ale máš pravdu.
0: Ale mám pravdu, že jo? No, výborně. Tak 9 hodin, co si o tom myslíte? Dámy, když jako se něco stane, vy vychladnete a pak si řeknete, hele, tak asi to udělám. Je 9 hodin jako ten průměrný čas, teda těch 9 hodin, je to dostačující? Nebo je to tak? Mají v tomhle
1: vědci
0: pravdu, anebo jsou úplně mimo? Proč já si to dělám, takovýhle ty

0: Snow Patrol na Hit Radio chviličku před čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Dneska tady mám velmi tenký led a téma, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že žena se v průměru omluví až po 9 hodinách. Nebo nejdřív po 9 hodinách. Jsem si to trošku opravil, pokud jste poslouchali před chviličkou, oni to ty

0: vědci pojmenovali trochu jinak, tak takhle se o tom mluví docela dobře, že tedy žena se v průměru omluví nejdříve po 9 hodinách. Co vy si o tom myslíte? 777-937-777. Mám tady samozřejmě nějaké hlasovky, na ty jsem se těšil vždycky nejvíc.
1: Mám tu aktuální příklad ze včerejška, protože s ním na dětský tábor dělám vedoucího a s mojí kolegyní jsme se úplně nepohodli. Samozřejmě jsem měl pravdu já. A kolegyně, pozor, přišla po 3 hodinách se mi omluvit, že jsem měl pravdu. Takže možná je tam naděje, že ženy se chodí omlouvat i dříve, když si uvědomí chybu. Hezký den.
0: Dobře, absolutně to dneska nebudu komentovat. Mám k tomu spoustu věcí, co bych k tomu řekl, ale dneska si je nechám pro sebe.
2: Jirko, tak prosím tě, pokud už se nějaká ženská opravdu někdy omluví, tak to rozhodně není 9 hodin. Ale možná tak 9 dní, možná i 9 týdnů. Dřív to rozhodně není. Čau.
0: Díky za další hlasovku. Ženy, co vy k tomu? Jo, to by mě zajímalo. Tak mám tady další hezkou zprávu. Ahoj, nevím, jak jinde, ale u nás platí doma pravidlo, že zaprvé žena má vždycky pravdu a když ne, tak platí pravidlo druhé, stejně má pravdu, takže žádná omluva. Další zpráva od Jany. Tak, jsem zvědavý. Co se týká tématu, tak tomu nevěřím. V mém případě, pokud jsem udělala chybu, tak se omluvím hned. A občas mi říkají, že se omlouvám až moc. Tak se učím moc neomlouvat. Výborně, výjimka nám potvrzuje pravidlo. Děkuji Janě za zprávu. Další zprávy. Máme tady nějaké hlasovky. 777-937-777.
3: Ahoj, tak je teda zarazilo, tak je to průměrná žena. No, asi nejsem průměrná žena, ale já osobně, pokud něco pokoním a je na čase se omluvit, tak se omluvám celkem rychle, určitě mi to netrvá 9 hodin, no. Ahoj, Hanka.
0: Johanko, taky děkuju za krásnou zprávu, za hlasovku. No tak dobrý, tak to není tak špatný. Takže dneska jsme se dozvěděli téměř to, že ženy se opravdu dokáží omluvit, i přesto, že to je naše chyba, a zároveň, takže to netrvá až 9 hodin. A nebo jo? Co vy si o to myslíte? Ještě tomu dáme jednu šanci. 777-937-777.

0: To je věc, o který si aspoň zaspíváme, to nějakou dobu ještě potřebovat nebudeme. 14 hodin, 21 minut je s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je na čase, aby jsme zjistili, jestli
1: vědci
0: mají pravdu nebo nemají, když tvrdí, že žena se průměrně omluví nejdříve po 9 hodinách. Co si o to myslíte, píšete na WhatsApp 777-937-777. Má také hezkou zprávu. Ahoj, tak například moje žena se ještě neomluvila za 16 let ani jednou, tak rozhodně není průměrná. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj, já se prostě neomlouvám, myslím si, že když má pravdu, tak mu to dojde. Zdraví Dana. Tak je dobrý. Další zpráva. Když si chybu uvědomím posléze, tak raději nečekám a omlouvám se vlastně hned. Já bych si to pak taky mohla rozmyslet. A všecko by to šlo do ztracena. To je hezké. Jen tady bych se zeptal, jak dlouho je to posléze? Jsou to hodiny, dny? Nebo kdy? Jaký je časový interval posléze? No, tak i tak. Pojďme to rozhodnout. Jak to vypadá? Myslím si, že dneska jsme tady jasně na Hit Rádiu díky vám rozhodli, že
1: vědci
0: nemají pravdu v tomto případě. Jo? Že to není po 9 hodinách. Myslím si, že někdy je to ve výjimečných případech dříve a někdy to prostě není třeba vůbec. A pokud k té omluvě dojde, teď děti si zaspou uši, když mají prázdniny, tak přišla mi tady krásná zpráva, která asi vysvětluje úplně všechno od Nikol a ta píše. Vzorec výchovy doma. Dcera se ptá maminky, maminko, a jak se žena omlouvá muži, když neměla pravdu? Maminka odpovídá,

0: www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Věděli jste, že solární energie je podstatně levnější než ta ze zemního plynu a uhlí, a to i bez dotací? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
6: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
7: Haspel.cz. Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
9: Startuje nová sezóna MOL Cupu. Nenechte si ujít souboje favoritů s outsidery plné nasazení, emocí a překvapivých výsledků. V MOL Cupu totiž nerozhodují jména ani postavení v tabulce. Každý zápas může přinést velký příběh a každý klub může překvapit. Které týmy zastaví ligové favority? Kdo se stane hrdinou letošní sezóny? A kdo nakonec zvedne nad hlavu trofej MOL Cupu a vybojuje si vstupenku do evropských pohárů? Buďte u toho. MOL Cup. Nejkratší cesta do Evropy.
10: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
11: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Další diskotéková píseň, která působí docela optimisticky, ale nakonec je vlastně o tom, o prosbě, aby nelámala srdce. No, zlomený srdce to k létu taky patří, ale vlastně jako jenom díky tomu, tak zažíváme ty letní lásky, že jo? Tak jenom pokud jste ještě jako žádnou nezaznamenali, tak a jste single, tak je 11. to znamená, že máte ještě jeden týden, dva týdny a kousek k tomu, abyste nějakou letní lásku ještě stihli prožít, jo? Teoreticky můžete ještě na festivalech, těch festivalů bude ještě strašně moc, můžete na dalších koncertech, počasí k tomu fakt jako vybízí vyrazit ven a nebýt doma večer, takže pokud byste chtěli vědět, kam vyrazit, tak doporučuji, podívejte se na web hitradio.cz, tam pro vás máme samozřejmě zásadní informace, stejně tak jako na našich internetech, na sociálních sítích, na Instagramu i na Facebooku, tak i tam přinášíme aktuální info o hudebních festivalech, kam se určitě vyplatí vyrazit. A kdo ví, možná, že třeba nějakou pozvánku dneska uslyšíte taky i mezi 15. a 18. hodinou od naší odpolední show, která se na vás už těší.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Dneska bychom měli začít asi takhle.
3: Čověče, to zní jako nějaký buben.
2: No ano, dneska 11. srpna je totiž den ocelového bubnu. Naprosto úžasný den.
3: Tak si od 15 hodin nalaďte odpolední show s Vojtou Kudlou a Ondrou Novotným.
2: Bude to o různých hudebních nástrojích. Už je ladíme.

0: Eva Farna a Mirai, vzpomeneš si ve 14 hodin 43 minut. My jsme si dneska vzpomněli, že Mirai má dneska narozeniny, takže za Hit Radio přejeme všechno nejlepší. Pokud i vy 11.8. slavíte narozeniny, tak taky přejeme všechno nejlepší. No a protože se blíží 15. hodina, tak si taky popřejeme všechno nejlepší, protože se blíží taky naše odpolední show. Já se na vás budu těšit zítra, opět mezi 12. a 15. Zítra je středa, takže nás čeká naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. A zároveň je zítra 12.8., takže bude velká nebeská podívaná, částečné zatmění slunce. Tady koukám celý dopoledne a odpoledne, jestli ještě někde prodávají takový ty speciální brejle, abych sem se mohl podívat, tak samozřejmě s křížkem po funuse. No, už asi jako nejdou sehnat. A tak zítra mezi 12. a 15. společně taky probereme nějaké možnosti, jak jinak se podívat na zatmění slunce, aby jsme si opravdu jako nezničili zrak a nedívali se na to jenom tak bez jakýkoliv ochrany. To zítra bude mezi 12. a 15. a samozřejmě ve 12 hodin také i srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář a přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny stihneme ještě třeba Velšly Arms s hitem Legendary, nebude chybět ani Huntrix a k tomu Wiz Khalifa a Charlie Puth. Tak se mějte krásně.
1: Zveme vás k návštěvě čtyř rodových šlechtických sídel z přátelených zámků Častolovice, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a do nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Při návštěvě kteréhokoliv z výjmenovaných zámků v zakoupené vstupence obdržíte návštěvní kartu, díky které získáte zvýhodněné vstupné na prohlídku dalších třech zámků. Těšíme se na vás v malebném kraji pod Orlickými horami. Za všechny správce sousedních sídel František Kinský.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Devro. Světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro. Kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
6: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskémuzeum.cz.
7: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
8: Den na Labi už 15. srpna.
9: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi.cz.
10: Den na Labi.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: Hit Rádio. Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Aktuálně před 15. hodinou pozor na příjezdu do Vysokého Mýta směrem od Hradce Králové. Je tady kolona na 2 kilometry, takže zdržení klidně na 15 až 20 minut. Dálnice D11 mezi 75. a 68. kilometrem ve směru na Prahu dneska hlásí, že v levém pruhu probíhá práce údržby. Obecně na D11 začaly velké letní práce, takže tady počítejte s omezením vlastně v obou směrech. A vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček CZ.
2: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
3: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
2: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecky-jarmark.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Mobily ze škol pryč. Byli byste pro? Tak podle nového průzkumu říká ano, skoro 8 z 10 Čechů. Největší podporu má zákaz mezi rodiči a staršími lidmi. Telefony by děti nesměly používat nejen při hodinách, ale ani o přestávkách. Nová pravidla by mohla začít platit už od září příštího roku. Pardubický dostihový den začne v sobotu zase dřív, už v 9 ráno. Důvod je jasný. Tropy, které trápí naši zem. Ranní start se osvědčil už minule, tak se ho závodiště zopakuje. Vrcholem bude letnice na města Pardubic ve 12 hodin a 20 minut. No a v sobotu v Pardubicích další akce, nejvýznamnější etapový závod Czech Tour, který zavítá i do Pardubického kraje. Podle prvního náměstka hejtmana Dušana Salfického pojede peloton v sobotu z Pardubic na dlouhé stráně v Jeseníkách.
9: Czech Tour je nejvýznamnějším etapovým závodem silniční cyklistiky na území České republiky a každoročně nabízí atraktivní souboje i náročné sportovní výzvy. A já jsem moc rád, že fanoušci budou moci atmosféru profesionální cyklistiky opět zažít i přímo v ulicích Pardubic na trase třetí etapy, která povede naším pardubickým krajem.
8: Se Spartou získal dva tituly v nejvyšší soutěži a jednou domácí pohár. Teď český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z Letné na roční hostování s opcí do Legie Varšava. 29-letý útočník se v polské metropoli sejde se záložníkem Michalem Ševčíkem, který tam rovněž hostuje z Letné.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: Konečně v noci můžeme vyvětrat, bude 8 až 12 stupňů a to už bude znát žádná tropická noc. Zítra přes den 24 až 28 stupňů ve stínu a sluníčko, jasná obloha.
6: Hit Radio Černá Hora.
11: Je to tady odpolední show Vojta Kudla, taky Ondra Novotný. My jsme připraveni a já doufám, že vy taky.
0: Dneska 11. srpna je den hiphopu, tak bychom to jako měli začít nějakým rýmem, jakože třeba dneska

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti

0: života, tak na nás zanechá nejsilnější emoční stopy. Tak schválně, poslechněte si ve své hlavě, co vám hrálo v pubertě. Co to bylo tenkrát?
1: Těch hitů samozřejmě věřím tomu, že bude spousta. My s Ondrou jsme si jich teda taky hodně vybavili. Ondro, co je takový ten tvůj hit, který ty si vybavíš, když prostě zaspomínáš?
0: Hele, já si vybavím. V první řadě Virgus Project Infinity 2008. To je prostě taková ta jakoby pro mě známá hitouka z mýho Sonyho Ericssona.

0: jsi tam měl ty?
1: Hele, já když zaspomínám, Alan Walker Faded, za mě, hodně dobrý hit.
0: Skutečný, jako by na tomhle si ty vyrůstal, jo? Na tomhle, jsem opravdu starý už, ale.
1: Na tomhle já jsem vyrůstal, já jsem člověče koukal, jak tenhle skvělý hit vznikal. On vlastně, Alan Walker, říkal, že vzal dokupy několik písniček, z toho prostě udělal beat a vznikl Faded. Neskutečný. A nebo když zaspomínám československý

0: nebo firemní akci, tak tohle normálně zvedne i člověka, co, teď to jako řeknu blbě, ale ono to tak je, co přišel o holi a chce si trošku jako zatancovat, tak tady na to jde, a to nechápu.
1: Hele, já vždycky, když třeba na svatbách začínám party, tak začínám tohle s tou songou, protože ta zvedne ze židlí úplně každýho.
0: Co je za vás ten hit, který vás teda formoval mezi 13. a 17. rokem? Dejte nám vědět na náš WhatsApp přímo do studia 601 292 464. Jsme Hit Radio Černá Hora.

0: nás odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora.
1: No, možná to byl zrovna Ruby Williams, co vás formoval, co se týče vašeho hudebního žánru. My tady dneska totiž řešíme, že podle jako expertů mezi 13. a 17. rokem to, co jste tenkrát poslouchali, to vám tak jako trošku utkví v hlavě a už se toho nezbavíte a je z toho i v dospělosti nejoblíbenější žánr muzika.
0: Jasně, ty experti, to jsou samozřejmě naši vědci. Pokud máte nějaký ten svůj hit, tak WhatsApp, Hit Rádia Černá Hora 601-292-464. Ty zprávy se tam kupěj, za chvilku si řekneme, co vás prostě baví, jaký hity vás bavily.
1: A od muziky tady jsou hlavně interpreti, to znamená za chvilku Sia nebo Linkin Park. Jsme Hit Rádio Černá Hora.

0: matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
4: Haspel.cz.
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
7: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.upice.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Takhle slyší les medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších. Čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
10: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
11: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
12: www.uzeniny.cz.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: opravdu, já jsem byl teďka na svatbě, kde nevěsta Husky ho dovedla. To jsou nádherný psy. Jako kdybych chtěl psa, tak Husky by asi vedl, člověče.
1: No a říkám si, ten pes jakoby by v tom také měl mít nějaký slovo, ne? U koho bude přežívat.
0: Jakože by naznačil třeba vrtěním ocásku nebo zaštěkal.
1: No právě, ne? Jak se tohle asi rozhodovalo. Každopádně tady nám teda srdce zaplesalo, my jsme se o tom s Vojtou bavili jako mimo éter a úplně jsme se rozplývali nad Huskym. Ty jejich oči dvoubarevný, ta jejich nátura, no já je miluju.
0: Prosím vás, jestli je mezi vámi někdo, kdo má Huskyho, pošlete nám fotečku na náš WhatsApp.
1: Jestli poslouchá nějaký Husky, ať se ozve.

0: Kašner tady u nás v odpolední show na Hitrádiu Černá Hora.
1: No a my jsme vás vyzvali, abyste nám psali, co vás formovalo z muziky. Ideálně

0: Parádní 90, tak pište dál na náš WhatsApp 601-292-464, co vás tenkrát poslalo do toho hudebního světa. Budeme se těšit, protože těch hitů je opravdu spousta.
1: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
6: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
7: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
8: A dědo, zastavíme se v tom vonavém obchodu.
7: Kubištovy hořické trubičky, to je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
8: A budou mít otevřeno.
7: Kubištovy hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
8: Tak jedem! Kubištovy trubičky pro děti, babičky i dědečky.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio Černá Hora.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Opatrně na příjezdu do Vysokého Mýta směrem od Hradce je tady 2-kilometrová kolona, takže zdržení 15 až 20 minut. Nepojízdný osobák, ten stojí na D11 na 83. kilometru směrem od Prahy na Hradec Králové. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
8: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
9: Ne, to je cyklopecka.
8: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
9: Cyklopecky.info.
8: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
9: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
8: Cyklopecky.info.
9: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
8: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Levnější hypotéky jsou zase o něco dál. Průměrná sazba v srpnu vystoupala na 5,42%. Je nejvyšší za dva roky a u hypotéky 3,5 milionu vyskočila splátka od března zhruba o 1100 korun měsíčně. Dobrou zprávou je, že podle odborníků už se sazby nejspíš blíží ke svému vrcholu. Vody ubývá a tak Pardubice prosí, šetřeme se. Dlouhé sucho snižuje hladiny řek i podzemních zásob v celém kraji. Stačí drobnosti, méně zalévat, nemít auto pitnou vodou a využít každou kapku dešťové vody. 4 hodiny parkování zdarma u hradeckého auparku jsou minulost. Nově máte bez aplikace zdarma pouze 2 hodiny. Potom už platíte 40 korun za každou hodinu. Kdo má aplikaci auparku, může si parkování zdarma protáhnout zase na 4 hodiny. Fotbalová Sparta dneska v Lyonu zabojuje je o velký krok k lize mistrů. Po domácím vítězství 2-1 má náskok, ale musí hodit za hlavu ligové zaváhání v Mladé Boleslavi. Odveta s Olympikem startuje ve 21 hodin a ve hře je vstupenka do posledního předkola ligy mistrů.
13: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
12: Tyhle letní dny jsou tak akorát, žádné čtyřicítky, sluníčka dost, zítra jasná obloha, většinou a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na horách příjemných 17 až 20.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Hezké úterní odpoledne, přeje odpolední show na Hit Radio Černá Hora. Ondra Novotný, Vojta Kudla.
14: Hele, už se to dětem krátí, co? Já jsem dneska šel do obchodu, čověče, a už tam lze nakoupit pomůcky do školy, čověče. Už tak to mají za pár.
0: Back to school. O hodně horší je, že už se dávno dají koupit i vánoční ozdoby.
14: Ježiši Kriste, nestraš, pro boha.
0: No, je to šílený. Pojďme se soustředit.

0: Henderson, Rudimental, dvojka, která dala dokupy tenhle skvělý hit Alibi, tady v odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora.
1: No, Alibi by se vám možná hodilo, kdybyste jeli někde rychle a změřili vás policisté. Tak pozor, jeden příklad za všechny, na co si dávat pozor. Policista se převlékl za keř za 6 hodin

0: takže pokud teďka někde drandíte a říkáte si, hele, tak tady určitě stát nebudou, tak pozor, aby tam třeba nebylo překvapení nějaký strom, který by byl nějaký policista, hele.
1: Hele, to je ten výjezd z Lázní Bohdaneč směrem na Pardubice, jak to tam je lehce do kopce a ta padesátka se tam úplně nedodržuje,
0: tam to,
1: že?
0: Tam to prostě táhne.
1: Takhle, kamarád říkal, že tam dostal pokutu jednou, no.

0: Muzika, která se snad hraje na každý svatbě jako první tanec. Alex Warren Ordinary tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: 11. srpen dneska v kalendáři, vlastně za dva týdny touhle dobou už školákům a studentům bude de facto dojíždět ten poslední plnohodnotný týden prázdnin. Letí to teda strašně.
0: Utíká to, já klidně si nás poslouchají nějací rodiči, což určitě ano. Napište nám na náš WhatsApp. Hit Rádia Černá Hora 601 292 464, jestli už se těšíte, až ty děti prostě zmizej, ale budou chodit do školy, a nebo jste spíš jako tasí, který byste radši ty rodiče měli, teda děti měli doma. No napište nám, dejte nám vědět.
1: Podle mě se kupa rodičů těší, až je zase bude moc vypustit a jenom mazat ty rohlíky večer ke svačině.
0: Někteří ani nemažou ty rohlíky, viď?
1: Tady máš 50 korun a kup si něco v kantýně.
0: Kup si něco dobrýho.
1: No mimochodem prázdniny v této podobě, červenec, srpen, v rámci jako naší země trvají už 100 let, jako dlouhodobá tradice, a nevím, jestli jste postřehli, ale jako rozvinulo se teďka v posledních dnech téma, jestli se to náhodou teoreticky nezmění, tak ne, asi ne, bych řekl.
0: Hele, ale určitě mi dáš zapravdu ty letošní prázdniny, co se alespoň teplot týče, ty se jako povedly.
1: Jako jo, no, ale otázka je, jestli se to povedlo, nebo spíš nepovedlo, kvůli tam 40. No, já mám rád takový to počasí, který je dneska.
0: Příjemně, 27.
1: Tak za chvilku další muzika, buďte s Černou Horou.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Věděli jste, že Albert Einstein nedostal Nobelovu cenu za teorii relativity, ale za vysvětlení fotoelektrického jevu? Není zač. Nepalte přesličky. K solární elektrárně od Helionu dostanete vždycky něco navíc. Helion.cz. Vaše sluneční soustava.
4: Víš, co čeká děti u kabinkové lanovky v Janských Lázních? Živí medvědi. A o pár minut víš? Výhledy na Krkonoše, dětské parky a hory, kde je radost být spolu. Ski resort Černá Hora Pec. Rodinné léto, kde děti zapomenou na mobily.
5: Léto je tady a s ním i velká příležitost. Letní edice vozů Omoda a Jayku u Olfinkár. Ušetřete až 150 tisíc korun a odjeďte novým SUV ještě dnes. Vozy jsou skladem a i hned k odběru. Ale pozor, akce platí jen do konce srpna. Navštivte nás v Hradci Králové a Trutnově.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: I chlebíčky se dají koupit online. To už samozřejmě víte, ale už jste zkusili, jaká je to pohoda? Chcete třeba potěšit kolegy v práci a klik, máte zařízeno. Nechcete přijít na party s prázdnýma rukama? Klik, vyřešeno. Čekáte návštěvu a ano, klik, navařeno. No tak běžte taky na www.uzeniny.cz a klik, potěšte druhé a nebo klidně sebe fantastickými chlebíčky. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
8: Ne, to je cyklopecka.
7: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
8: Cyklopecky.info.
7: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
8: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
7: Cyklopecky.info.
8: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
7: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: jestli už se teda těšíte, že zase vypustíte ty své potomky zpátky do lavic. A vypadá to teda, že to je jako dobré téma na pokec, protože máme tady desítky zpráv, tak pojďme vybrat něco.
1: Ale já tady vyberu třeba zprávu od Pavly, která napsala: Ahoj Ondro a Vojto, zdravím vás z Hořic. Ano, těším se, až děti zmizí do školy a jestli škola otevře o týden dřív, vůbec se zlobit nebudu. Pěkné odpoledne vám přeju, kluci. Tak my samozřejmě taky přejeme krásné odpoledne a díky za zprávu. Ano, hodně lidí se těší, až děti zmizí do školy.
0: Nikola napsala: Těším se, až odvedu děti do školy a konečně si v klidu dojdu domů vypít kafe bez mami, bez svačiny, bez hádek a hlavně bez otázky: Mami, co bude dneska k obědu?
1: Ale tak ty jsi to vlastně v tom předešlém vstupu jako shrnul, že většina těch rodičů se opravdu těší, až ty děti prostě zkrátka půjdou. Vezmou si ty aktovky, zazvoní budík. To taky vlastně děti teďka neznají, že? Teďka si prostě stávají, kdy se jim chce, ale to vám bohužel za chvilku skončí, no, nedá se svítit.
0: Víš, jak to je? Mně se tak strašně nechce do školy. No, já vím, Ibeto, ale ty jsi učitelka, ty musíš.
1: Tak děti, hola, hola, škola za chvilku volá.
0: No jo, no. No, nechtěl bych.

0: Posloucháte úterní odpolední show na Hit Rádiu Černá Hora. Díky za to.
1: No a do České republiky míří další závod Czech Tour, tedy všechno pro milovníky cyklistiky. 4 etapy, z nichž nás zajímá nejvíce ta sobotní, která bude startovat na Perštínském náměstí v Pardubicích v pravé poledne a pak pojedou borci extrémně náročnou trať, která bude mít 170 kilometrů. Pojede se směrem na Ústí nad Orlicí, na Lanškroun, na Šumperk a bude končit na nejvyšším bodě, který se vlastně jenom mohli cyklisté přát, lomeno možná nepřát, na dlouhých stráních, na předčerpávající elektrárně.
0: Opravdu si řekl 170 kiláků?
1: Jo, je to Czech Tour, tradiční vlastně český závod, dejme tomu už, který letos přinese ty nejvíce náročné tratě, co zatím přinesl.
0: Hele, já když si vzpomenu na sebe, já jsem rád vůbec, že dojedu na kole pro rohlíky.
1: To už si sundal ty pomocný kolečka, jo teda.
0: Sundal? Hele, já bych se zúčastnil, ale museli by brát elektrokola, jestli jde.
1: Hele, je to fakt o tom, že když někde celý peloton potkáte, samozřejmě vás to třeba i trošku pozdrží. Není to úplně o tom, že byste se měli zlobit, ale zaparkujte někde bezpečně auto třeba na krajnici, když to půjde, a běžte jim zafandit trošku, protože tyhle ty borci fakt za 4 dny ujedou úplně kotel kilometrů napříč celou Českou republikou a zaslouží si trošku toho respektu.
0: A nebo když půjdete autem a budete mít na autě své kolo, hele, zastavte, sundejte kolo a můžete frčet s nimi.
1: Tak jo, checktour.com, tam najdete kompletní informace. Ještě jednou připomínáme, sobotní etapa, start v Pardubicích na Perštínském náměstí v pravé poledne.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Ahoj kamarádi, já jsem Lev Gustík a zvu vás k nám do Hradce Králové a na Hradecko za letní soutěží.
6: Tak děti, balíme a hurá na Hradecko sbírat razítka s Gustíkem.
5: Gustík, tvůj průvodce na zážitky. Gustík.cz.
7: Už tam budem, než toho.
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Industrial Fitness. Nejmodernější posilovna v okolí slaví další narozeniny. Přijďte si zacvičit se slevou 10% na všechny permice a pro nováčky vstup zdarma. Industrial Fitness Trutnov. Slavíme tento víkend.
10: Den na Labi už 15. srpna.
11: Sportovní aktivity na vodě i na souši, Food Truck Fest a Family Zona. Den na Labi na Smetanově nábřeží, to je nabitý doprovodný program k závodům Ironman po celý víkend. Přijď s rodinou a zažij pravou závodní atmosféru. Den na Labi CZ.
12: Den na Labi CZ.
13: Honzíku, Janičko, jedeme na výlet do Hořic.
14: A dědo, zastavíme se v tom voňavém obchodu?
13: Kubištovi hořické trubičky? To je jasný. Bez těch by to nebyl pořádný výlet. Prodejna je hned u sjezdu z dálnice a jejich dobroty nakupuju i na internetu. e-shop.hořickétrubičky.eu.
14: A budu mít otevřeno?
13: Kubištovi hořické trubičky v Hořicích mají otevřeno denně.
14: Tak jedem! Kubištovi trubičky! Pro děti, babičky i dědečky!
15: Tati, pojedeme na ten skákací hrad?
13: Jasně, a já se mezi tím svezu v nových vozech Škoda.
16: Přijďte do Náchoda na den z Autobranka. Rodinný den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás skákací hrad, veteráni, RC autíčka i testovací jízdy. A navíc můžete vyhrát dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Sobota 19. září, Autobranka Náchod. Vstup a občerstvení zdarma. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Náchodě.
6: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
17: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
17: happysport.cz.
18: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
19: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
20: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
21: Černá Hora.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Seřic stojí porouchaný osobák, pozor i v tomhle místě, a taky D11 hlásí mezi 75. a 68. ve směru na Prahu, že v levém pruhu probíhá práce údržby aktuální až do dnešního podvečera. No, přejeme dobrý dojezd při úterním odpolední z Itrália Černá Hora a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Centrum autosedaček. Vyberte autosedačku u profíku i v Hradci Králové. Cestujte bezpečně s námi. Objednejte si konzultaci. Centrum autosedaček.cz.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
4: Potřebujete zásobník na dešťovou nebo odpadní vodu? Scháníte plastové rozvaděče? Elplast Hradec Králové s výrobní divizí v Trutnově. Elplasthk.cz.
5: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
6: Rádia.cz Hit Radio Černá Hora.
7: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Česko letos sužuje výrazné sucho. Množstvím srážek patří rok k nejhorším od roku 1961. Od začátku roku do 10. srpna spadlo v průměru jen 289 mm srážek, tedy 66% dlouhodobého normálu. Podle meteorologů se sucho letos dál prohlubuje. Zatímco loni se v létě srážkový deficit alespoň částečně zmírnil. A ceny ropy dál stoupají. Podle analytiků slábnou naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Iránem a Spojenými státy a na znovu otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčový pro přepravu ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Medúzy zastavily 3 ze 6 bloků největší francouzské jaderné elektrárny. Mořští živočichové ucpali chladící systém. Výkon dalších bloků proto musel být snížen na polovinu. Francie kvůli vedrům a suchu omezuje výrobu elektřiny i v dalších jaderných elektrárnách. A na závěr kuriózní případ. Jedno chybějící podtržítko poslalo nevinného Kanaďana na 18 měsíců do vězení. Policie kvůli chybě v žádosti o data ze sociální sítě identifikovala jako podezřelého úplně jiného člověka. Odvolací soud v Novém Skotsku ho nakonec však obvinění zprostil.
8: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
9: Dneska na východě Čech parádní slunečný počasí a jak už jsme dneska říkali ve vysílání, teploty dneska hodně příjemné, v nížinách 25 stupňů a na horách naměříme kolem 18.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Takže vlastně hezký letní den, dá se říct.
9: Dá se říct, že jo, krásné odpoledne vám přeje Vojtakula, taky Ondra Novotný.
0: No a my za chviličku vyrazíme jednak do zoo se Shakirou, ale vyrazíme taky do českého hudebního rybníčku, kde se dneska slaví.
9: Ale hodně slaví, tam se pije čověče všechno možný, co teče prej.
0: Bývá to tak většinou v tom českém rybníčku. No tak uvidíme,

0: 24. Nerozky má tehle vlastně jakoby asi nejvýraznější popovej zpěvák, řekl bych.
1: Řekl bych, že ano, já mu říkám japonský kouzelník, čověče, protože on to s těma fanouškama umí na těch koncertech neskutečně rozjet. Pojď zapomenem, to je jeden z jeho velkých hitů, který prostě musí za

0: dělat, protože si dáme jeho taky jeden z velkých hitů. Chci tančit.
1: S Mirajem jsem párkrát dělal rozhovor, je to velký sympatiák, zajděte si za ním na podpis, on vždycky dává.
0: Doufám, že jenom podpisy, člověče.

0: dokonce tady u nás, na Hit Rádiu Černá Hora, taky cítíte tu vůni léta.
1: Letní jízda Hit Rádia Černá Hora.
2: A já jsem říkal, co to je. A ono to je to léto. Takhle odborníci a meteorologové říkají, že by tohle mohl být vlastně jeden z těch posledních kompletně hezkých týdnů.
0: Ano.
2: Ale my to nebalíme, letní jízda za vámi ještě vyrazí. Máme před sebou zastávku v Pardubicích na Cihelně, taky v Chlumci nad Cidlinou a v Žamberku na Koupálku.
0: Takže těch zastávek je spousta a těch aktivit taky. To znamená, vemte děti, vemte manželky, vemte pejsky, vyražte na koupaliště, protože to bude stát za to. Nejenom, že si dáte skvělý jídlo, že jo, to je jasná věc, nějaký pivko, nějaký drinky, ale taky si vychutnáte bumperbowlový zápasy, který nabízajme.
2: Vemte manželky, no tak raději vemte jenom manželku, aby se tam nepotkali obě dvě a nebyl z toho nakonec jako špatný den, protože my vám vozíme dobrou náladu a chceme v tom pokračovat.
0: Počkej, takže manželku a milenku brat, jo?
2: Ne, ne. Blbá kombinace. Každopádně těšíme se na vás. Pojďte si to s náma užít. Jedeme do finiše letošního léta.
0: Těšíme se.
1: Už tě nebaví se válet u vody. Hitra.

0: Hit Radio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Potřebujete něco spojit? Jsme firma Haspel. Nabízíme široký sortiment spojovacího materiálu, tesařského kování, stavební chemie, kotevní techniky, ale i pracovní rukavice a vrtáky. Haspel. Žijeme spojováním. Více o nás na www.haspel.cz.
5: Haspel.cz.
6: Bleskový test. Svědí tě v krku, když slyšíš kytarové solo. Slzíš dojetím, když vidíš namražený, orosený půl litr. Diagnóza je jasná. 15. srpna musíš do Dolních Vlčkovic na léto roku. Léčbu před prodejem najdeš na letorocku.cz.
7: Máte zkušenosti s financemi a chcete vést tým? Město Úpice obsazuje pozici vedoucí finančního odboru. Staňte se součástí moderního městského úřadu a podílejte se na řízení financí města Úpice. Přihlášky posílejte do 17. srpna. Podrobnosti najdete na www.úpice.cz.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
9: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
10: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš

0: na kavagorila.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Půl šestou nám zazněl Cyril tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora. Krásné odpoledne.
1: Máte ve svém pracovním kolektivu nebo kamarádském kolektivu někoho, o kom si řeknete s prominutím, ten má fakt z prdele kliku?
0: Hele, mám a občas to jsem i já, si myslím.
1: Tak představte si, že přežijete nehodu letadla, už teda to je blbý, ale náhodou se vám stane taky to, že po nehodě letadla, kterou přežijete, pár dní na to vyhrajete jackpot ve sportce v hodnotě několika desítek milionů. Tohle to je fakt reálný případ jednoho Inda, kterýmu se to teďka stalo. Nechápu to vůbec, jako kam se to štěstí z našeho života podělo, že se ho vybral tenhle ten týpek najednou.
0: Hele, taková technická. Myslíš, že za ty prachy koupil letadlo?
1: To nevím, ale
0: k tomu jak... soukromýho pilota.
1: Musí ho mít tam nahoře někdo teda pořádně rád.
0: Tak prosím vás, vy co odlítáte třeba příští týden na Dovču, tak prosím vás, nemyslete na to tolik, jo?
1: Ne, to rozhodně ne, ale vem si, že seš ten Int a jdeš do hospody v pátek večer.
0: Ježiš.
1: Dobrá storka, ne?
0: To by byla kalbička, panečku.
1: Dobrá storka pro borce u stolu.
0: To je pravda.
1: Tak na zdraví.

0: Tady je Rádio Černá Hora, Ed Sheeran, který začal skládat písničky ve 13 letech. A kam to dneska dotáh, co, Fešák?
1: Až do éteru Hit Rádia Černá Hora.
0: Takhle daleko míří.
1: Z něho se dneska ale už pro úterní odpoledne loučí Ondra Novotný a Vojta Kudla. Mějte se hezky.
0: Mějte se fanfárově přímo.
1: Užívejte těch letních teplot. Já jsem se teďka začetl tady na netu.

0: ve kterým se nakonec dočtete, že no, já si myslím, že by teoreticky někdy v Česku možná mohlo být až 50. No, letos už to určitě nebude, řekl bych, že v nadcházejících 10 letech taky ne, ale třeba kecáme.
1: Hele, já se těším, až jednou dětem svým budu vyprávět, hele, já jsem nezažil tropy, já jsem zažil super tropy, jak se říká.
0: Blbý je, že my svým dětem budeme vyprávět, čověče, my jsme v únoru lyžovali.
1: No, jo, pravda.
0: Jak to s tím sněhem bude za pár let, to nevíme tady u nás v střední Evropě. Konec kecání, mějte se a do celý...
2: Už nehledám to místo.
1: Té, panečku, skupinka Poetika a jejich hit Blízko.
0: Tak čau.
1: Čau.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Kudově Zdroji. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
6: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce-devro.cz.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Pardubice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře.valny.cz a v showroomu v Předměřicích. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hit Rádiu Černá Hora. Pozor na Pardubicku mezi Dašicemi a Úhřetickou Lhotou. Na tom kruhovém objezdu je nehoda dvou osobních aut. Ještě chviličku se to tady bude šetřit. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Dětem místo dárku, dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání, Fine Park nudu zahání.
3: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
4: No jo, a zas to musím řešit já.
5: Tak příště domo.
6: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
7: Sobotecký jarmark, opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
10: Spojte příjemné s příjemným. Nakupujte, ochutnávejte, bavte se. Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 18. hodina, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Aplikace e-doklady projde před volbami velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme ve čtvrtek v 1 hodinu odpoledne. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce simulují zátěž jako při hlasování. Loni totiž při sněmovních volbách systém e-dokladu kolaboval. Česká krajina se dlouhodobě potýká se suchem a vedra situaci dál zhoršují. Důležité je tedy zajistit, aby voda po dešti neodtekla hned pryč. Jaké kroky stát podniká, popisuje mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
14: Mezi podporovaná opatření proto patří revitalizace vodních toků, obnova mokřadů, tůní a rybníků, návrat vody do říčních niv, odstraňování starých odvodňovacích systémů i hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích.
13: Cílem je, aby déšť nebyl jen krátkým osvěžením, ale zásobou pro suché období. No a suché a horké počasí nepřeje ani růstu hub. Podle mykologů už minimálně do konce prázdnin neporostou. Situace je nejhorší za poslední roky. Výjimkou je občasný výskyt mykologicky zajímavých nejedlých barevných hřibů, které lákají hlavně fotografy. Češi v Kolumbii by neměli cestovat do oblastí zasažených zemětřesením. Vyzvalo k tomu ministerstvo zahraničí. Na nouzovou linku se zatím žádný český občan v souvislosti s pondělními otřesy neobrátil. V cestovatelském systému Drost ministerstvo eviduje v Kolumbii 45 lidí.
15: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
13: Čeká nás jasná, ale také chladnější noc. Teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, v údolích na 5. Na jihu Moravy pak naměříme kolem 12. No a zítra bude slunečno, většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě 22 až 25 a poukat bude mírný severní vítr.
16: Krásný večer, 3 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová a před námi co? To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak doufám, že máte hezký úterní večer a hlavně, že vám ho společně s těmi hity ještě zlepším. Za chvilku nás čekají Moby nebo Prince, teď jsou tu ale Ace of Base, All That She Wants, tak jdem na to.

jako vidru brát prášky na tlak? Asi ne, že jo? Takže naprosto geniální. Pokud nemáte žádného milého nebo milou, tak chytněte třeba aspoň sklenku vínka, tam to bude podobné, ty účinky samozřejmě, ale musíte u toho mít ten slastný, láskyplný pocit. To ale asi nebude úplně problém, že? No a co nebude problém, to jsou další hity, právě teď Moby a Extreme Ways.

0: Rhythm of the night, to je Korona v éteru Hit Radio. Krásný večer. A takhle, 11. srpen, jo. Letos je pomalu, ale fakt jako chýlí ke konci, to je strašně, jak to uteklo, jo. Mám na vás zásadní otázku. Pojďte mi napsat na 777-937-777, co máte ještě před sebou. V rámci takových těch letních aktivit, máte ještě nějaký plány? Můžeme se navzájem inspirovat, že jo. Já jsem třeba minulý týden šla na výšlap, bylo to super, skvělý, jen já teda neumím nikdy odhadnout, jak moc to převýšení bude náročný, takže si řeknu, 500 metrů, pohoda. No a pak zjistíte, že jdete 5 kilometrů do kopce, jo. Ale pojďme si navzájem pozdílet nějaký plány, jo. Třeba to ještě někoho vyburcuje k nějaký zábavné aktivitě. Pište na 777-937-777, jaký máte plány. A já vám k tomu budu servírovat další skvělý hity. Michael Jackson, Scorpions nebo Emma Bunton už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
5: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Potřebujete dětské kolo?
8: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
7: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
8: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
7: Raskal
8: a Bíny.
7: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
8: Happysport.cz.
9: Franto, kde jsou ty maliny?
10: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
9: Taky zavakuovaný.
11: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle.
12: domo@elektro.cz.
13: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
14: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profilesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
15: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má...

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
1: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

What took you so long? Emma Bunton dohrává na Hit Radio. Krásný večer. No, ptala jsem se vás, jaký máte ještě plány na zbytek léta, tak píše třeba Martina, my právě balíme děti k babičce, takže pak plán jasný, nějaký ten úklid a hlavně odpočinek. Ale to je třeba výborný nápad, pokud můžete, tak podle mě ještě času dost, no to je poslat na chvilku, jo, takhle, na převýchovu. Koudy píše, plány jsou jasný, zítra zatmění, od pátku festiák na Macháči a dokonce prázdnin i východ slunce na Sněžce. Jo, chválím, cením, chválím, možná i malinko závidím, tak to si moc užijte. No a Andy píše, nás čeká ještě dovolená naštěstí. Už odpočítávám minuty a to jedeme až za týden. Tak snad nám vyjde počasí. Jako bylo by to samozřejmě nefér, že jo, když teď furt hezky a pak najednou by pršelo. Tak držíme Andy pěsti, ať to vyjde a ať jde to odpočítávání minut. No a vy, ať už máte jakýkoliv plán. Tak se nás hlavně si to užijte. A ideálně společně s naším playlistem. Právě teď tu Unlimited, Get Ready For This.

0: Status Quo, legendární věc In The Army Now, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a myslím si, že vás dokážu trošku rozhýbat. Nebo aspoň doufám, uvidíme, jo. Je mezi vámi někdo, kdo snad neviděl film Madagaskar? Jo, animák, zvířátka a hlavně jedna legendární postava, která prostě tak ráda trsá. To asi víte, že jo, Král Jelimán. Cože, chytáte se? To si totiž dáme už za malou chvíli a doufám, že vás to trošku nabudí. Real to real, I like to move it, na vás čeká.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
2: Matrace za hubičku.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Pardubicích na Pražské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studioline. Více na kuchyněhofmann.cz.
5: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
6: Hledáte program pro celou rodinu? Přijeďte v sobotu 19. září na Den z Autobranka. Čeká vás den plný zábavy, skákací hrad, malování na obličej, veteráni a losování o dětské jízdní kolo nebo zapůjčení vozu Škoda. Užijte si také testovací jízdy pro dobrou věc. Každou jízdou přispějeme na lepší život pro Emičku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 19. září v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Náchodě.
7: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
1: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit
6: Radio. I like to move it, move it. I like to

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna. Hezký večer, 7:00, my se společně dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a tak právě teď přicházejí Ricky Martin a Christina Aguilera. Užijte si to.

Snow a Informer, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Ta jedna blbá zpráva, prosím vás, samozřejmě suchý horký počasí, jo, tak čemu to nepřeje? Houbám, to je jasný. U nás je z toho strašný smutek, protože u nás v rodině jsou všichni houbaři a nemají co jít lovit, že jo, to je příšerný. Samozřejmě výhodu teď pociťují ti, kteří mají nasušeno, jo, já jsem se teď taky už doma ptala, jestli když tak pučej, prej, tak je to dobrý. Pokud nemáte nasušeno a máte rádi houby, zkuste sousedy, jo, případně babičky, ty mývají, většinou dědečkové taky. Jo, vozkoušejte. Co můžete teďkon poměrně potkat, jsou takový specifický barevné hřiby, jo, ale ty jsou prosím vás nejedlí. Takže ty jako můžete vyfotit, ale určitě je nejeste. Předpoklad, nebudou růst houby minimálně do konce prázdnin. No, budem doufat, že mezi tím se to podnebí se trošku zlepší a dočkáme se, no, no snad. Čeho se dočkáte určitě? To jsou další hity. Znalci už tuší, co se tady právě teď rozjíždí. Je to totiž legendární věc. Aha, a Take on Me. Tak si to užijte.

0: Off Alone, tohle je LSDJ v éteru Hitrádia. Přeju vám všem hezký večer, krásný úterý, tak co, jak se máte? Já doufám, že dobře samozřejmě. No v ideálním případě, pokud to třeba není úplně perfektní, tak doufám, že songy, které tu pro vás mám, to zlepšej. Jo, protože je to vědecky podložený, hudba zlepšuje náladu. A třeba tohle? To by vás mohlo bavit. Roxette, Cyndi Lauper nebo Richard Miller už za chvilku.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam.

0: Muži. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hradec Králové má místo, kde to žije. Aupark. Nová sezóna, nový look a letní nákupy, které vás budou bavit. Zastavte se na kávu, dopřejte si radost z nových kousků a zkuste i letní minigolf přímo u nás. Aupark, vaše nejoblíbenější nákupní centrum. Stavte se www.aupark.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky.

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Richard Miller dohrává v éteru Hit Rádia a přeju krásný večer. No, prosím pěkně, dneska zásadní věc, protože tohoto dne, 11. srpna roku 1805, byla tady u nás potvrzená povinná školní docházka. Jo, takhle pěkně v létě, to je velmi příjemné, že jo? Prostě máte pohodu, jo, nic moc, pohodička, žádný stres a bum! Od teďka budeš 6 let pěkně vstávat, protože tehdy to bylo jenom od 6. do 12. roku, poslouchat a dělat domácí úkoly. Rakouské císařství, děkujeme moc, načasování úplně jak učebnice dějepisu, samozřejmě. Ano, je to ten okamžik, kdy se nám to zlomilo, jo, kdy do té doby to bylo, co se nenaučíš, to nemáš. Od té doby je to, co se nenaučíš, to tě rozhodně dožene za chvilku v písemce. Tak jestli vaše dítka zrovna teď prožívají ten moment, kdy už se to blíží, všude se šity, že jo, a tak, tak je můžete připomenout, že právě dneska je to hezké, velké výročí. Pet Shop Boys, New York City Boy právě teď za vámi.

Posloucháte Hit Radio. Hezký večer vám všem, díky, že i úterý trávíte s námi. Dáváme si spolu Hit Radio Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvilku navážeme. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, taky Era nebo Madonna? Tak buďte s námi.

0: www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Rascal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
5: Happysport.cz.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše prolesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše prolesáky.cz.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád...

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Dneska už jsou lidi líní chodit i do krámu. A proč taky? Vždyť ty chlebíčky se dneska dají koupit online. A jaký? Mrkni na www.uzeniny.cz a vyber si. Na oslavu narozenin, kolegům do práce, anebo prostě jen tak na takovéto vlastní mlsání. Chlebíčky online od Zvičinských uzenin a lahůdek. Objednávej na www.uzeniny.cz.
3: www.uzeniny.cz.
4: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
5: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace za hubičku.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Osmá hodina je tu, přeju krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky dál to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a právě teď Human League a Tell Me When. Jdem na to!

0: Brothers a Brush in Pocket. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, velmi důležitá informace, prosím vás. Milovníci melounů, nastražte uši. A vy, co je třeba moc nemusíte, tak taky, protože tohle by vás mohlo přesvědčit o opaku. Opatrně s nimi teda, jo. Ale ukázalo se, že mají úplně stejné účinky jako Viagra. Takže, pánové, pokud se jich přejíte, můžete mít velký problém, nebo taky spousta radosti, že jo? Prodejci vodních melounů můžou rozhodně jásat. Ano, dámy, pokud právě píšete nákupní seznam, je mi jasný, že většina z vás tam dopsala meloun. Třikrát.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Plašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

0: Fresho, zavrtěli jste se, Luna a Mambo Leo, posloucháte Hit Radio. No a my budeme pokračovat samozřejmě v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Doufám, že si ten výlet do historie taky užíváte. A skvělý, to bude i za chvilku. Čeká nás třeba Lionel Richie, jo, legendární hlas, legendární vlasy. No a nebo tenhle pán. Nedávno byl v Česku Bruce Springsteen Dancing in the Dark do vašich uší. Už za chvilku.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
4: Ne, to je cyklopecka.
3: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
4: Cyklopecky.info.
3: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
4: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
3: Cyklopecky.info.
4: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
3: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.

Cuk, posloucháte Hit Radio, krásný večer. No a teďkon je sucho, to víme. Jo, opravdu je po celém Česku sucho, je to velký problém a čekáme všichni na déšť, předpokládám, tak to prostě je. Každopádně, zajímavá věc, v historii, jo, byl taky problém s vodou. Tam teda to bylo spíš o tom, že často mohla být kontaminovaná, takže nebylo bezpečný samozřejmě tu vodu pít, jo. A proto se jako bezpečnější varianta k pitnému režimu vařilo pivo. No, to dává smysl, že jo? Je to podle mě velmi logické, tak je vás nechci navádět, jo? Ale vody je málo. Je potřeba s ní šetřit, tak nechám na vašem uvážení. Právě teď, junior, senior.

In the Wall. To jsou Pink Floyd, vy jste s Hit Radiem, hezký večer. Blíží se pomalu, ale jistě, 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek pomalu loučím. Užijte si krásný zbytek úterý, slyšíme se společně i zítra, budu se na to moc těšit. Opět se společně ponoříme do tajů 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tahle pecka. Starship, Košín nebo Lucie. Ano, mějte se krásně a

0: srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Sobotecký jarmark opět tluče na vrátka. Krom stovek stánků s řemeslem, jídlem a pitím se představí na dvou scénách. Kateřina Marie Tichá, Tom Artway, Jakub Smolík a Lucie Revival. Páteční večírek v rytmu disco odpálí legendární Lunatic. 21. a 22. srpna se vidíme v ráji. Info na www.sobotecký-jarmark.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hit Radio.